0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Doma Žlické předměstí 610. www.šmucler.cz.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
2: Hit Radio.

0: FM+. Hit Radio FM+.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio FM+. Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Dobrý den.
2: Je Škodovka vaše srdcovka?
1: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
2: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
1: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
2: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
3: Porsche Plzeň.
1: Porsche-plzeň.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: FM Plus.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.

0: zdravím všechny, co tvrdě makají a potřebují káru, co zvládne všechny fušky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Klatovech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš skánět nový bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.
1: Víš, co mají v Porscheti?
2: V jakým Porscheti?
3: No přece v Porsche Plzeň.
2: Tak to mě zajímá, povídej.
3: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
2: No a?
3: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
2: Takže takovej skladovej výprodej.
3: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
4: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.
7: Přijdete a chcete podporu? Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
8: Máte snad něco lepšího?
7: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
8: Jo.
7: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
8: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
7: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
8: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
11: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
12: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
11: Tak to zní jako sen.
12: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
15: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
16: Já jsem nevinný.
17: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
18: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
19: Paka, Benka.
18: Z vězeňského prostředí.
20: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
18: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
21: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vládní koalice požaduje, aby prezident Petr Pavel zveřejnil náklady na svou soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů chtějí vědět především to, kdo platil jeho cesty soukromými letadly. Prezident se totiž během dovolené nakrátko vrátil do Česka, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Pražský hrad tvrdí, že si Pavel všechny výdaje hradí sám ze svých peněz. Umělá inteligence by už během několika měsíců mohla samostatně napadat chytré domácí spotřebiče. Podle amerických odborníků by se škodlivé programy mohly bez pomoci člověka šířit například mezi chytrými troubami nebo televizemi. Na rozdíl od běžných virů by se navíc dokázali sami přizpůsobovat novým zařízením. Odborníci varují, že takový útok by bylo velmi obtížné zastavit, zatím ale jde pouze o předpověď možného vývoje. Fotbalisté Slávie prohráli ve druhém kole Ligy mistrů na hřišti azerbajdžánského Sabahu 0-2. Po bezbrankovém prvním poločase inkasovali Pražané dvakrát ve druhé půli. Slávia tak nenaplnila roli favorita a v soutěži utrpěla druhou porážku. Zároveň se stala vůbec prvním českým týmem, který v evropských pohárech prohrál s azerbajdžánským soupeřem. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Za jízdné v Plzeňském kraji si připlatíme. Od ledna se totiž zvýší jízdné ve vnějších zónách integrované dopravy. Úpravy se týkají jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného. Ceny v krajském městě ani cena ročního předplatného u vnějších zón se měnit nebude. Kraj zdražuje poprvé od roku 2020. A jak vypadá předpověď počasí na středu? Na západě Čech bude zpočátku většinou zataženo nebo skoro zataženo. Místy s občasným deštěm. Během dopoledne pak začne oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
11: M&M Viva Bella. Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu. Péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella. Letce u Plzně.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ránečko, šampioni.
2: Krásnou středu.
1: Krásnou středu, ahoj Davide, ahoj Jasmin. Jsi řekl nějaký přeživej klej dneska ráno. Mně se líbila ta tvoje zpráva, že AI bude napadat domácí spotřebiče. Hmm. Zajímavý. Spojení, můžou to být i chytré trouby, to mě teda pobavilo. Chytrá trouba. To je geniální.
3: Jakože by si třeba něco dal do trouby píct a ono by ti to na schvál jako vyplo dřív, že by to nebylo udělaný, víš? No, to by byl ten útok.
1: No ne, že se říká lidem, že seš trouba, že jo? Ale tak chytrá, že to je vlastně, jak bych řekl, oxymoron. Jasně, že jo. Tak dobré ráno vám všem. Tři trouby s váma a Benasi Bros. Hezké ránko. Hit Radio FM+.

0: Hit Radio, dobré ráno. Přišlo nám SMS-ka od Nikoly z Plzně. Ahoj, teď jste mi úplně zpříjemnili ráno. Jako použít ve větě v rádiu slovo oxymoron, to je pro učitele češtiny splněný sen. Tak Nikol, nemáš zač, když nás, jestli nás posloucháš takhle často jako v pondělí, tak já to často používám, že jo?
1: Takhle, my jsme to naučili Michala, tohleto slovíčko. On vždycky totiž, já jsem zdravila vždycky krásný pondělí a on to nejde dohromady tyhle dvě slova, tak říkám, to je oxymoron, viď? Takhle, a nějak tak, se to tu chytlo.
0: Hele, my tady jedeme pět věcí pořád okolo naučení, každý týden, no, vždycky, takže jako, hele. Nic novýho, jo. Tak krásné ráno z Hitrádia. Já vám musím něco říct, člověče, mě se na dnešek strašně spalo. Mě ukázalo, jak si teďka sleduju spánek přes hodinky, tak že jsem se 11krát probudil, jo. A vždycky, když jsem se probudil, tak jsem se cítil nějak takhle. Já vůbec nevím, co se to dneska v noci dělo. Můj spánek na 67% ze 100. Jak se spalo vám, co?
1: Na procenta radši nekoukám, já se vlastně cítím strašně dobře, i když jsem spala strašně málo a taky jsem se teda hodně, hodně moc budila, takže nevím, co lítá vzduchem.
2: Já to naštěstí taky netrekuju, takže já vlastně nevím, kolik je moje body batery.
0: Já to nemusela ani trekovat, já jsem prostě věděl, že jsem vzhůru a třeba jsem byl po každý 10 jako minut dělej, jo, a nemohl jsem usnout, ale vlastně i moje včera večer jsme nemohli vůbec jako zabrat, jo, nevím, co se dělo.
2: Úplně ne,
1: ten už byl, no.
0: No, takže nevím, na co to hodit. Nevím, došly náboje. Kdyby byl úplně, tak řeknu, hele, úplně, jasně, že jo, jasně.
1: Tak jak se spalo vám? Čeká nás za malou chvilku minuta šampionů. Klasicky po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a tentokrát teda ještě, jak jste se vyspali, jestli byste klidnou noc měli?
0: Klidně napište 0 až 100%. Ať je to jednoduchý. Alex Warren, Fever Dream. Další muzika pro vás na Hit Rádiu v 6.08. Hezké ránko.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu. Alex Warren, Fever Dream, 6 hodin, 11 minut. Vy jste úžasný, my jsme vám řekli, ať tam napíšete, jak se jmenujete, odkud jste, jak se vám na dnešek spalo, neřekli jsme telefonní číslo, já jsem to neřekl, moje chyba, ale těch zpráv od vás přišlo i tak spoustu, tak minuta šampionu startuje teď.
1: Evča, Frýdek Místek, spánek klidný, 85%.
0: Honza Broumov, jeho pes vůbec nespal, takže Honza byl taky vzhůru.
1: Martina Plzeň, dneska krásných 9 hodin spánku.
0: Míša Olomouc, já se dneska probudila tak odpočatá, že jsem si myslela, že je sobota.
1: Lucie Ječín, spalo se špatně, 20krát vzhůru, noční můry, celou noc to samé.
0: A Adela Kravaře, spala, jak Fenka Jack Russell dovolila.
1: Martin, Nové Město nad Metují, taky je přijetej, spánek tak 55% řešit. Spalek Fenka.
0: Žaneta Trutnov, dobré ráno, spánek asi ok, ale vstávat se mi moc nechtělo, těžký ráno.
1: Lucká Hranice, po lahvince burčáku, byla noc neuvěřitelně úžasně odpočinková, krásnou středu.
0: To je možná ten recept. Člověče, já jsem potkal burčáček, jak jsem řešil toho zámečníka, tak u jednoho nákupáku, takže už je teda sezona.
2: No, sezona je v plném proudu, od 1. srpna do 30. listopadu se v Česku může prodávat burčák.
0: Mm-hmm. Ale kde se hned kvalitní burčák? Myslíš, že takhle u těch stánků, anebo...
2: Tak to už je pak samozřejmě na každém.
0: Můžete nám napsat, to číslo je 777 937 777, ale to vy víte. Pojďme na hity. Bruno Mars, Grenade, pro všechny, komu se hůř spalo, ale i vám, kdo jste vyspinkaný do růžova. Tak hezké ráno, zítra rádia.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio chvíli po 6:45. Dobré ráno. Jedna krabice vládne všem. Jedna jim všem káže a i vy 100% máte takovou krabici doma. Krabici plnou kabelů,
1: no jo.
0: Nabíječek, adaptérů, u kterých už nikdo nemá nejmenší tušení, k čemu vlastně patří. Jo? Víme, jak ta krabice vypadá, taky víme, kde ji přesně máme a taky víme, jaký kabely tam jsou. A i když třeba v dnešní době nemůžeme najít moderní C-čkovou nabíječku, tak stejně tam jdeme se podívat. Vždycky. Mařenko, prosím, tam ta krabice tam nahoře, jo, v tom předním fochu. Dej si tam není, tak no není, že jo.
1: My těch krabic máme doma takových víc a já na tyhle věci moc nejsem, takže Kuba to polepil a napsal tam prostě Vánoce, izolepy, kabely, všechno. Ne, všude jsou kabely, jenom jedna
2: Vánoční
1: se,
2: kabely.
1: Přesně, jedna se jmenuje kabely, ale jako kabely máme prostě všude, no.
0: Tu kabel,
1: přesně.
2: Přitom se říká, že budoucnost bude bezdrátová, že jo?
0: No jasně, tak
1: já nevím, proč to schováváme.
0: No takhle, mimochodem, proč se o tom bavíme, že dneska 14. října se slaví Mezinárodní den elektroodpadu, 9. ročník, a to téma je Fast Tech, levná drobná elektronika. Takže právě tady ty kabely a nabíječky a tak dále, tak není čas vyhodit nějaký ty kabely?
2: Mm-mm.
0: Není, to se hodí, ne?
2: Třeba se budou
0: hodit. No, jasně, no. Kabel od monitoru z roku 1987, to se bude hodit. Tak takhle, jestli porostou ty ceny paliv, tak se na tom pak můžeme oběsit.
1: No, yes.
0: Avril na Hit Radio za malou chvíli, taky doprava, hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXP.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Už se těším!
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Kam si chystáš, Hurvajs?
8: Na výlet, taťuldo.
7: V tvým věku?
8: No jo, sice je mi 100, ale cestování mám pořád rád.
7: No a kam tedy?
8: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
7: A co naše divadlo?
8: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
7: Tak přičte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
8: ITEP.plzeň.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: M plus H.
15: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
16: Klikni hned na MHCZ.
14: MHCZ.
16: Už 30 let. Under Armour makes you better.
17: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
18: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje dopravní omezení na dálnici D6. Dávejte si velký pozor mezi kilometry 131 a 132 v obou směrech. Je tam zúžená vozovka a jezdí se v protisměru. No a pozor si dávejte taky na Tachovsku ve Stříbře, kde se pracuje v Husově ulici.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio.
1: Co to bylo?
0: To mělo být úterý, ale je středa. Dobré ránko. David má ranní update. Ranní update. Papež Lev 14. podstoupil operaci kvůli zhoubnému nádoru plic. Lékaři mu v římské nemocnici odebrali dolní část pravé plíce. Podle Vatikánu zákrok dopadl dobře a hlava katolické církve by se měla zotavovat přibližně týden. Nová mluvčí Donalda Trumpa čelí ostré kritice po své první tiskové konferenci. Během vystoupení se opakovaně zadrhávala, četla z poznámek a omylem označila svého manžela za prezidenta. Konferenci navíc ukončila už po 15 minutách. Společnost OpenAI objevila v jedné ze svých kanceláří pokročilé odposlouchávací zařízení. Podle firmy ho tam pravděpodobně nainstaloval jeden ze zaměstnanců, kterého následně propustila. Případ převzala americká FBI a podezřelého muže zatkla. Tak a teď si představte, že by vás, tak jak nás posloucháte v kanceláři, celou dobu někdo odposlouchával. A nebo třeba nás tady v kanceláři, ve studiu.
2: Tak už tady asi nejsme, čověče, si říkám. Ale tady, my tady máme mikrofony samozřejmě, asi to vám došlo, že jo?
3: No, a tak ty vypneš?
2: No, i když je vypnutý, tak já tady vidím na displeji, že se tam jako něco hýbe, že tam jde signál. Takže dost pravděpodobně se to někam možná ukládá. Ale říkám si, že spíš ne, protože kdyby jo, tak už tady.
3: Tak mi jdem, ne, rovnou.
2: Ale možná by to dalo na snídaní šampionu premium podcast, že by z toho mohl vzniknout. To jsou pro práce tady, co?
3: Paráda.
1: Skvělý šéfové.
3: To vstávání je bombastické.
2: No, ne, to skvělý. No. To skvělý. Ale co ten říkal vlastně? Co? No? Ale že bychom... A co, počkej. To ti říkal.

0: Dobré ránko z Hitrádia, 6.40, Eva Farna a Mirai.
1: Jestli spíte v posteli s partnerem a taky se psem, tak mám pro vás zajímavou zprávu, protože je dost možný, že ten ohleduplnější z těch dvou má právě ty čtyři nohy, jo? Protože my si pořád stěžujeme, že ten pes se tam roztahuje, že nám tam chrápe, že nás budí. Teďka v minutě šampionu to dneska taky někdo psal 6.10, že se nevyspal kvůli psovi, ale údajně je to přesně naopak, že ten pes se přizpůsobí našemu pohybu mnohem víc než jiný člověk a nebudí nás. A naopak my budíme toho psa mnohem víc, my lidi.
0: Mm-hmm. Tak já bych chtěl nejdřív říct, že já teda spím s partnerkou, pes spí jako u nás, to je první věc. Ale druhá věc, mě to připomnělo, my jsme měli psa čověče a on miloval si lehnout na peřinu a vždycky si lehnul jakoby mezi rozkročený nohy. Mm-hmm. A já ho měl tak rád, že jsem si ho nedovolil z té deky sundat, ani se otočit. Jo? Takže já jsem se pak probudil rozlámaný a pejšek si tam spinkal.
1: A teď ono je to roztomilý. Říkám, jako opravdu, možná jste ten problém vy nebo váš partner. Pes je podle nových průzkumů úplně v pohodě a ten se vám ještě případně jako sklidí z cesty.
0: Takže vlastně pes nespí nám v posteli, on nás nechává spát ve svojí.
1: Přesně
0: je to
1: tak.
0: A my se tam ještě neumíme chovat. To je teda. Vidím toho psa, ne? Jak si říká, tak já tady 20 hodin prostě odpočívám, pak přijde ten dvounohý blbec, zabereme místo a ještě chrápe, jo.
1: No přesně.
0: A stejně je milujem. Lady Gaga, The Dead Dance na Hit Radio, za malou chvíli taky Hoobes Tank a přidáme i dopravu. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Hon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
9: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
12: Je to o výkonu. Je to

0: 10% levněji.
1: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud máte dnes namířeno do nemocnice v Domažlicích, počítejte s tím, že hlavní parkoviště je obsazené kvůli probíhajícímu cvičení. Zaparkovat se dá v ulici U jezera, odkud je do nemocnice zajištěna kyvadlová doprava, mikrobusy a sanitkami.
9: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
10: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu, fantastičtí Hoobastank, The Reason 654. Ač hokej my se s Jasmine nerozumíme, troufnu si říct, tak NHL přišla s geniálním plánem, jak dostat k hokeji víc žen. Pozor, řekli si, co kdybychom začali prodávat romantiku?
1: Ale to mě zajímá, já se teda jako koukám na hokej, jo, ale nejsem odborník, takže povídej.
0: No, vznikly krátký audio příběhy se skutečnými hokejisty, Connor McDavid, Trevor Zegras, prostě místo jako těch sportovních výkonů romantika, jo? A měly to být audio podcasty, půlminutový až minutový nahrávky, které byly dokonce na Spotify, vydrželo to tam asi 6 dní, než teda přišli na to, že to je trochu bizár. Fanouškům se to nelíbilo, samozřejmě chlapům se to nelíbilo, tak to celý stáhli.
1: Ale snaha byla teda.
0: No, snaha byla, jo.
1: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
0: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Connora McDavida, jo. Ahoj. Tady Connor McDavid.
1: Tak to by mě přimělo, no.
0: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím puk. Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
1: Jo, jo, chci odejít hned.
2: Chci umřít.
0: Já už taky.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
5: trenirkarna.cz
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
8: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ode dneška mohou lidé podávat stížnosti na výsledky komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly bez zásadních problémů, v některých městech se ale už objevily pochybnosti. Stížnosti se chystají například v Karviné nebo na Kladně, kde některá uskupení zpochybňují výsledky hlasování. Porucha vládního letadla zkomplikovala českou podnikatelskou misi v Asii. Airbus s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem a zhruba 30členou delegací nemohl pokračovat z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu. Účastníci proto museli narychlo zajistit letenky na běžný komerční let. Podle ministerstva dopravy se ale podaří dodržet program a dnešní obchodní jednání proběhnou podle plánu. Britské tajné služby čelí větším bezpečnostním hrozbám než za studené války. Podle šéfa tamní kontrarozvědky je počet hrozeb ze strany nepřátelských států za poslední 10 let čtyřnásobný. Za největšího agresora označil Rusko, varoval ale také před Íránem a Čínou. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Nepotřebné věci ještě mohou najít nové využití. V regionu se otevřelo další reuse centrum, kam lidé mohou donést funkční věci, pro které už nemají využití. Je ve Dvorci u Nepomuku v areálu sběrného dvora. Věci je možné odevzdat bezplatně a zdarma si je i odnést. Na stejném principu tady už několik let funguje i výměna knih. No a co nám na středu slibuje předpověď? Zpočátku zataženo, postupně oblačno a během odpoledne se dočkáme i sluníčka. Ráno se ještě můžou objevit občasné přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 14 a 18 stupni.
13: M&M Viva Bella, Modr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
14: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Dobré ránko.
16: Krásné středeční ráno.
17: Snídaně šampionů.
15: Davide, ty jsi z minulý hodiny bavil, že odvolali tiskovou mluvčí Trumpa, že se nějak přeřekla nebo něco. Hele, já se k tomu nechci vracet, ale máš, hele, 3 ze 3, máš hat-trick.
18: Ministerstvo vnitra, no. Tak když je člověk uvolněný, tak to řekne v klidu.
15: Co je těžký na slovu ministerstvo vnitra? Řekni to, Jasmin.
16: Ministerstvo vnitra.
15: Davide,
18: dej
15: si to tučně do příští zprávy. Krásné ráno z Hit Radia. 7:03, Jennifer Lopez a Pitbull. Tak pojďme na to.
19: Hit Radio FM Plus.
4: Say low.

0: Jennifer Lopez, Pitbull a středeční hit rádio 6 minutek po 7. Hezké ránko.
1: My jako Češi jsme objevili novej luxus. Není to nějaký drahý auto, dovča na Maledivách nebo třeba kabelka nová. Ale je to pár hodin bez telefonu. Opravdu teďka čím dál tím víc lidí dobrovolně podniká a vyráží na túry do kaváren nebo na společné akce, kde oni odevzdají svůj telefon a ten zájem o takovouhle akci je naprosto enormní, obrovský. Někam se hlásí až stovka lidí a všichni chtějí jediný bejt bez toho mobilu.
0: A přitom nemusíš ani jít na takovou akci, ale normálně si ten telefon můžeš nechat třeba doma. Já jsem shodou okolností se o víkendu byl v garáži čistit auto a než jsem odcházel z bytu, tak jsem měl na telefonu asi 2%, tak si říkám, a já ho nechám tady. No a tak se to trošku zdrželo, samozřejmě chlapi, asi víte, o čem mluvím, řeknete vaší, že tam budete prostě půl hoďky a vrátíte se za 3,5 hodiny. A já byl bez toho telefonu. A mě ti bylo tak dobře, člověče. Akorát pak jsem se bál ho teda strčit na tu nabíječku, protože samozřejmě co se stane, říká notifikace. Tak jsem ho zase vypnul a bylo vyřešeno.
1: Já třeba nosím ten telefon sebou pořád, ale co dělám často, takže si odinstalovávám sociální sítě, ale aha, opravdu v prvních pár minut po té odinstalaci, tak stejně má člověk tendenci šáhnout si do kapsy pro ten mobil, podívat se, kdo ti napsal, co je novýho.
0: No počkej, nejenom do kapsy, ale já jsem takhle dal pryč Instagram z hlavní obrazovky a místo toho tam skočilo, jak se to celý posunulo, tak tam skočilo počasí. A člověk, jak je prostě zblblej a naučený.
2: Takže ty víš přesně, jak bude přijít jeden počasí.
0: Já prostě vím, ale jaká je vlhkost, ale rosnej bod prostě, všechno jo. No.
2: Ale dobrý, takhle se třeba naschvál oblbovat a dávat si na nějaký vzdělávací aplikace, víš?
0: Jak se to říká, neříká se tomu svalová paměť náhodou? Hmm.
1: Já si myslím, že my prostě potřebujeme něco takhle už sledovat, že jsme navyklí, protože přítel ten taky, když si prej bot instaluje Instagram, tak on pak chodí do galerie a prostě kouká na fotky, co zažil a tak, protože prostě chce na něco koukat.
0: Ale je pravda, když to odinstaluješ úplně, já třeba nemám Facebook, jako mám ho, ale nemám tam žádný příspěvky, mám ho odinstalovaný z telefonu, nepoužívám, vůbec nevím, co se tam děje, absolutně nevím, jak to funguje a člověk ušetří spoustu času, no. To samý s Instagramem, ten teda jako mám tak nějak, ale taky mám ho schovaný úplně pryč, takže já vždycky musím tady odemknout telefon, stáhnout lištu a napsat to ručně Instagram, abych se tam dostal.
2: Ale tu cestu si stejně vždycky najdeš.
0: Tu cestu jsem si, bohužel ta cesta se našla sama.
1: Tak co vy, jak dlouho byste dobrovolně vydrželi bez telefonu a děláte si občas nějaký digitální detoxy, dejte nám to vědět.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme moc rádi, nebo nám to sem hoďte SMS-kou. Jsme moc zvědaví. Sebastián, záchranný bod. Další muzika pro vás, 8 minut po 7. Hezké ráno.

0: lezou hity na Hit Radio Linkin Park ve 7:45. Češi objevili novou zálibu, mobilní detox. Lidi chodí na společné tury, setkávají se v kavárnách a to absolutně bez telefonu. O tom jsme se tady bavili a ptali jsme se, jestli byste dobrovolně se vzdali telefonu, případně jak dlouho byste bez něj vydrželi.
1: Lenka píše, já mám digitální detox každý den, když mi dojde baterka a nemám nabíječku, tak to je fakt.
0: Mně vlastně přijde, že z toho stresu, že dřív to bylo, že když se ti vybíjel telefon, takže to byl stres, že ho máš jako vybitej, že se ti nikdo nedovolá, ale že dneska vlastně je to tak, že se na to spíš možná trochu těšíš. A říkáš si, no to je škoda, že to je zrovna mi nemůžu zavolat teďka. No. Taky další zpráva, dobré ráno šampioni, já mám detox každý víkend, ale celá rodina i s dětskama máme detox na Vánoce. 24. prosince v 8 ráno všichni odevzdají telefony a jedeme různé hry, vaří se společně. První rok prý byl voprus, ale teď už se děcka 12 a 17 let těší a to je dobrý nápad.
2: Tak vidí takový digitální zlatý prasátko vlastně.
1: A to se mi taky líbí, ale píše ještě Tonda třeba, ahoj, bez sociálních sítí jsem už 2 roky, nemám Instagram, Facebook, no prostě nic, vše jsem zrušil a pak jsem teprve zjistil, kolik volného času můžu mít, než jsem vše zrušil, tak jsem zjistil, kolik času jsem na sítích trávil, byla to hrůza a nyní jsem moc rád, že to nemám a jsem rád, že volný čas můžu trávit jinak, než jenom na telefonu.
0: Mm-hmm. A taky píše třeba Jana, ahoj šampioni, s partnerem jsme zavedli detox každý večer, v 6 odkládáme telefony, dáme kafe, zahrajeme si karty a večer jdeme do ložnice bez telefonu. Ráno nás budí klasický drčící budík. Hezké ráno.
1: Tak tohle bych si strašně přála zavést u nás doma, jenže tam mi to neprojde tím, že já vstávám teda ve 4 a přítel v 10.
0: No já si říkám, ale píše, že v 6 odkládá telefon a dají si kafe. Já si rád v 6 hodin kafe, tak teda neusnu.
2: Tak
0: teda
2: ten budík ani nepotřebuješ.
0: Přesně. Takže u Jany se nespí. Tak díky za vaše zprávy, za vaše příspěvky. Máme pro vás další hity, Kate Ryan, The Zonjonté, minutu po 7:45. Hezké ráno.

0: Kate Ryan, DeZonJonte, 7 hodin 20 minut. Dobré ráno, Zitrádia.
1: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
0: Jednou. Já to připomenu, jo.
1: Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
0: Kdo? Jasmin?
1: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
0: Ne.
2: No tak pojďme. Ne,
0: co to je? Co to je? Co to
2: je? Jo. Tak to by bylo po mně.
0: Po mně taky, nikdo nevěděl, jestli je nebo není jedovatý, ale jedna ze zaměstnankyň. Já si říkám, že tady prostě v baráku na kamaráda nenarazíš, no?
2: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
0: Zaměstnankyň.
2: Nitva, zaměstnankyň.
1: Dobře si.
2: Dobrý, polepšil ses.
0: Počkej, schválně, ukaž se, Davide.
1: Já řeknu ministerstvo vnitra.
0: No ty jsi za mě naběh sám, ty, a ty jsi řekl ministerstvo vnitra trvalo, že jo? Ach jo.
2: No jsem ráda, že na mě nic nemáte. Je to dobrý.
0: To si jenom myslím. Dalším vstupu. Nicméně za zhruba 10-15 minut je tady soutěž Rychlá pětka. Budete soutěžit o 5000 korun na nákup produktů v čokoládově Janek?
2: Janek.
1: Čokoládově.
2: Ještě není,
0: jo, za chviličku. Vidíte, za chviličku Taylor Swift a taky aktuální oprava, nechte to.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Táto, co to je turbína?
3: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
4: No jasně.
3: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
4: A kdo je vyrábí?
3: Dusan Škoda Power. Tady u nás, v Plzni.
5: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
10: Máš u sebe korunu?
11: Na co?
10: Na novou vanu ze Senesy.
11: Odkud?
10: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
11: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
12: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
13: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup.
14: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
13: Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice.
14: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
13: Konec hlášení.
15: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
16: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
17: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
16: Byty Dobřany.cz.
18: V Dobřanech se žije dobře.
19: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
20: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
19: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
21: Tak k týhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
20: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
21: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
22: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
23: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, pozor na Karlovarsku, kde máme hlášenou nehodu na hlavním tahu u obce Stanovice. Osobní auto tam srazilo srnku, s opatrností projedete. No a pozor taky na trase Kralovice Plasy, kde došlo k nehodě dvou osobních vozidel.
25: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio, tohle je Taylor Swift, je 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Apple představil novou řadu zařízení pro chytrou domácnost. Patří mezi ně bezpečnostní kamery, chytré zámky, videozvonky nebo termostaty. Všechno půjde ovládat přes iPhone. Novinky se začnou prodávat v prosinci. Dostupnost v Česku ale zatím potvrzená není. Evropa ovládla letošní žebříček 50 nejlepších barů světa. Dostalo se do něj hned 18 evropských podniků, žádný ale není z Česka. Nejbližší oceněný bar najdeme v Bratislavě. Absolutním vítězem se stal už podruhé za sebou bar Leon v Hongkongu. Matka z Katovska místo do školy odvezla svou 14-letou dceru na 9 měsíců k moři do Egypta. Dívka kvůli tomu zameškala téměř 900 vyučovacích hodin. Žena tvrdila, že se z dovolené nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním problémům.
0: Tak to asi neprošla omluvenka na rodinný důvody, co? Bylo na všechno, univerzál na všechno, znáte?
3: No rozhodně, to taky
2: jsme si to psávali, no.
0: Jo, ty jsi to psal sám?
2: Ne, to na vaši mi psali. No.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
3: Navíc víme na konci října, že je Halloween samozřejmě, tak najdete tam i různý čokoládový dýně, taky strašidelný lízátka, různý dýňový pralinky. Tak pokud máte zájem,
0: pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Jaký si to uděláš?
1: Jaký si to uděláš?
0: Tak takový Tomáš Činasky. První signální 7.35, tohle je Hit Radio a tohle je Rychlá pětka.
2: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte poukazy v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek.
3: Najdete tam poctivou českou čokoládu, taky už nabídku halloweenskou, takže se tam můžete mrknout a dokonce i čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
0: A s námi v éteru je Šárka. Šáry, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Zdravíme do Loun, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit, že jsi od Janka ochutnala dubajskou čokoládu. Jaký to bylo?
4: No, luxusní. Dostali jsme jako dárek, jako paní učitelky ve školce, každá svojí, a opravdu to byla úplně, ježiš, bomba.
0: Já jsem spíš chtěla, bys jako řekla do éteru, co jsi napsala do té SMSky.
4: Jo, že to bylo nebe v hubě.
0: No jasně, no jasně.
4: Ochutnala tak... mi jediná z rodiny, na nikoho jiného nezbylo.
0: Mám to stejně, jakmile otevřeš nějaký takovýhle balení, nějaký dobroty, tak to zmizí hned. Tak Šáry, 5 otázek a voucher v hodnotě 5000 korun může být tvůj, jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jaká sladkost se vyrábí z praženého cukru a má hnědou barvu?
4: Karamel.
3: Ano. Ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, které zvíře bývá spojováno s čarodějnicemi?
4: Netopír, říkají děti.
0: Taky třeba.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jaký nápoj se připravuje z horkého vína a koření?
4: Pořád.
0: Ano.
3: Tam radilo dítě.
0: Kdo tam je s tebou?
4: My máme plný auto dětí.
0: Nekece. Ahoj děti, jak se jmenujete?
5: Aja a Kája.
3: Ahoj, Aja a Kája.
0: Ahoj, dobré ráno.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ve kterém měsíci se slaví Halloween?
4: Už 31. říjen je to Halloween, ne?
0: Takže v říjnu. A poslední pětka, pátá otázka.
3: Jaké roční období následuje po podzimu?
4: Zima.
3: No jo.
0: Je to tak. Je to tak? Tak Ajo a Kájo, mamka Šárka vyhrála voucher hodnotě 5000 korun do čokoládovny. Janek, ukažte, jakou máte radost.
5: Jo!
0: To je ono. To je ono. Tak...
3: Moc gratulujeme.
4: Děkujeme moc krát.
0: Není zač. Lidi, mějte se krásně, hezkou středu, zvládněte to ve škole, ve školce, kam frčíte a zase někdy se ozvěte. Ahoj.
4: No.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
6: Nosání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Hit Rádio FM+.

0: 7.41, Where is my husband? Tohle je středeční hit rádio, dobré ránko.
1: Já chápu, že každý máme někdy v práci ten den, kdy se nám nechce vůbec nic, nechce se nám zvedat telefony, řešit nějaký lidi a podobně, jenže když pracujete na tísňový lince, tak je to docela problém, jo. V Texasu tam je jedna operátorka tísňový linky, která lidem prostě pokládala telefony, takže oni ji zavolali s nějakým problémem a ona, nazdar.
0: To připomíná, prostě postavili si hospodu a chodili mu tam lidi, jo. Ale kde jinde jako pracovat, když nemáš ráda lidi a telefonování, než na tísňový lince, jo. Pojď vidím, jak třeba David mě volá, nebo já třeba zrovna nemám ten den. A David, řekni, že chceš se pomoct, poradit s něčím.
2: Potřebuji pomoc, poradit s něčím.
1: Ten přijímací pohovor třeba, že jo, potom na tuhle tu pozici. Musíš umět zvládat nějaký krizový situace a stresový. Ta paní by řekla, že je prostě neřeší, to je v pohodě, ta to zavěsí.
0: A něco mi říká, že v tom životopise a na tom pohovoru trochu lhala, teda, jo. Jen tak jako. Dokonalý. Tady ticho nebude, my nic nezavěšujeme. Kaskáda, Every Time We Touch, za malou chvíli taky Måneskin a taky doprava, ať víte, jak to jezdí. Tak dobré ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim má svoje barvy.
4: 90. zase svoje hity.
5: A my z toho uděláme.

0: začínáme už v pátek odpoledne.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu
3: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz
4: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
5: www.pubec.cz
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš.

0: tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, bourá se na Chebsku v Drmoulu. Opatrně v Sekerské ulici, kde se podle našich informací srazili dva osobáky. No a dál opatrně taky na severním Plzeňsku, kde je nehoda u Hadačky. I tam jsou v sobě dva osobáky a teď blokují jeden jízdní pruh.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou italští Måneskin, Hit Radio v 7.54. Dobré ráno.
1: Pokud jste si mysleli, že vás na internetech už nic nepřekvapí, tak jste vedle jak ta jedle a neviděli jste nejnovější módní výstřelek. Jedna návrhářka se totiž stala virální díky spodnímu prádlu, kde jsou, prosím vás, vycpaný krysy. Takže dámy, představte si normální tangáče, nějaký kalhotky a ve spod je normálně krysa. Tam fousky koukají.
0: Aneb, jak před celou republikou říct, že už ve středu přišla okurka. Strašný, strašný. Nic lepšího na internetu nebylo.
1: Ne, opravdu ne, jakože, ale je to bizarno. Já se spíš divím, že to jako projde, víš, v dnešní době, kdy je všechno takový hodně, jako hodně hygiena, hodně všechno, chápeme se, tak najednou máš krysu na spodňárech.
0: A tak asi to nějak vypreparovaný, nebo?
1: No tak jako, asi jo, ale stejně.
0: A já nevím, jako kdo se to koupí. Ale pak jako,
1: gurmán.
0: Jasně, no tak zase jako takhle, když si to ta holka jako obleče na sebe a třeba je před nějakou akcí, tak ten chlap prostě, víš, to tak jako rozbalí a co to, a tak mám.
2: Strašný.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku ode dneška znovu zdražují. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 21 haléřů za litr. Nafta potom může stát maximálně 48 korun a 61 haléřů. Cenové stropy rostou nepřetržitě od pátku, vládní regulace má zatím platit do konce října. Banky v září poskytly hypotéky za zhruba 35 miliard korun. Oproti srpnu je to nárůst o 3%. Zájem o hypotéky tak zůstává silný. Průměrné úrokové sazby se pohybují kolem 5%, ceny nemovitostí přitom dál rostou a pořízení vlastního bydlení je stále nákladnější. Ve Francii pokračují studentské protesty, mladí lidé kritizují nedostatek učitelů, přeplněné třídy a špatný stav škol. Demonstrace už několik týdnů provázejí také střety s policií. Další protestní akce se očekává i v Paříži. Vláda slíbila nápravu, studenti ale plánují v demonstracích pokračovat. A teď už se pojďme podívat do regionu.
11: Za jízdné v Plzeňském kraji si připlatíme. Od ledna se totiž zvýší jízdné ve vnějších zónách integrované dopravy. Úpravy se týkají jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného. Ceny v krajském městě ani cena ročního předplatného u vnějších zón se měnit nebude. Kraj zdražuje poprvé od roku 2020. A jak vypadá předpověď počasí na středu? Na západě Čech bude zpočátku většinou zataženo nebo skoro zataženo. Místy s občasným deštěm. Během dopoledne pak začne oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
12: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Ahoj, dobré ráno.
13: Krásnou středu.
16: Máme tady i Davida. Dave, dobré ránko.
17: Dobré ráno všem.
16: Dobré ráno. Startuje třetí hodina, středeční snídaně. Kelly Clarkson tím pokračuje.

0: Tohle je středeční Hit Radio, Kelly Clarkson, 6 minut po 8. Dobré ráno. Chladno venku po ránu, co? Už ani přes den to není úplně vončo, když teda nesvítí slunce a spousta lidí bere roha a chystají podzimní dovolenou. A co tak vidím kolem sebe, tak hodně lidí cestují do Řecka, čověče. Byli jste někde v Řecku?
1: No jasně.
2: Já ještě ne. Já a taky mluvím ne. O tom každý rok, že se tam chci podívat a vždycky nakonec vyhraje nějaká jiná destinace a nevím proč.
0: No a plánujete vůbec nějakou dovču teda, něco na podzim? Tak David...
2: David si to vybral už
0: měsíc. David si to vybral, David se, ty se zvrátil teďka po měsíci, že jo, jsi cestoval, takže ty máš teďka by dovolenkováno.
1: Já mám teďka útrum takzvaně.
0: A co ty, Jasmin?
2: No tak já mám volničko tak na 2 dny, takže teďka jako na Řecko to asi nevystačí úplně.
0: No, já bych dal to Řecko teda, kde jsem ještě nikdy nebyl, ale nevím, jak to vyjde časově, nicméně pokud se mi to nesplní, já tady mám shodou okolností a všech náhod na stole Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny. Takže vlastně já, když ho odebřu, tak já jsem teďka vlastně instantně v Řecku.
2: Ale je fakt, že... Hele, ale nedělej nám chutě tady, nemlaskej. Je fakt, že jako jídlo tam mají extrémně dobrý, že jo? Různý caciky a ty řecký saláty, no, jogurty teda, no.
0: No jasně, no jogurty, že jo, od Olmy, Olma Greek třeba. Tak co vy a podzimní dovolená? Vy, kdo nás posloucháte, chystáte něco? Nějaký Řecko nebo nějakou větší exotiku, třeba jako tady byl David, že jo, na Havaji v Japonsku?
2: Já většinou mizela pryč v lednu, že jsem chtěla uniknout tady od té zimy, ale vlastně na podzimi to přijde lepší, že si tak jako prodloužíš ještě to léto. Takže teďka vlastně ideální chvíle mi to přijde.
0: Tak nám dejte vědět, kdo se chystáte kamkoliv, i třeba právě do Řecka. Napište nám to na 777-937-777 nebo nám můžete nahrát hlasovku přes WhatsApp na stejný číslo. Pojďme na další hity. Miles Smith, Stargazing a já se jdu vychutnat teda ten Olma řecký Greek jogurt. Dobré ráno.

0: Milwaukee byl Plakala. Tohle je Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů, hezké ráno. Před malou chvílí jsme se bavili o tom, že je čas podzimních dovolených, že pár lidí okolo mě vyráží třeba do Řecka a ptali jsme se vás, jestli třeba nějakou takovou podzimní dovčou chystáte. Píše třeba Marie, Řecko je úžasné, už jsme byli na 6 ostrovech, jsem tam vždy šťastná.
1: Mm-hmm. Další zpráva zní třeba ahoj, zítra letím na Maledivy, závidíme, a zatím se jako vždy před cestou netěším, ale pak si to užiju. Netěší? Jo, tak já bych se těšila naopak třeba měsíc předem, tak to mám já vždycky.
0: Přesně, ale tak třeba tady teda není podepsaný odesílatel, ale třeba má strach z letání.
1: Třeba, no. To je možný.
0: Ale podle mě, i kdybych měl strach z letání a viděl bych, že letím na Maledivy nebo do nějaký takový exotiky, tak asi bych ten strach na chvilku jako odhodil. Taky píše David. Ahoj Michale, my se vrátili z Kréty před 2 týdny. Celou dobu tam silně foukalo, nedalo se koupat, do toho záplavy, varování před silným větrem a při zpáteční cestě mělo letadlo 11 hodin zpoždění. Dovolená, na kterou dlouho nezapomenu. PS, ale jídlo tam měli dobré. No a David nám poslal 2 videa, jo? Samozřejmě jsme v rádiu, takže my tady jedeme jenom zvuk. Ale můžete si domyslet, když to pustím, jak to tam znělo, jo? Hele. Totální fujavice. A na tom videu je vidět teda, když bych vám to měl nějak popsat, zataženo, všude kaluže, mokro, to není Kréta, kterou jako chceme.
1: A pořád seš aspoň někde pryč, viď, a můžeš vypnout. No tak děkujeme za zprávy.
0: No a vy, kdo teda chystáte nějakou podzimní dovču, máte tu možnost, tak my vám tak trošku závidíme. Pojďme na další hity, Rehab in my head. Tohle je středeční Hit Radio, minutu před 8:45.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz. Porsche Plzeň.
3: Dobrý den.
4: Je Škodovka vaše srdcovka?
3: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
4: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
3: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
4: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
2: Porsche Plzeň.
3: Porsche-plzeň.cz.
5: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting-česko.cz nebo u našich prodejců.
6: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod už tuto neděli.
13: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
15: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nákladní auto s defektem vás teď může krátce zdržet na dálnici D5. Odstavené je na kilometru 66 ve směru od Plzně do Prahy. A k vážné nehodě došlo na Berounsku na trase Hostomice-Jince. Opatrně u Běštína, kde havaroval osobák.
17: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
18: Hit Radio FM Plus.

0: Bude půl deváté, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Michale, jsme na David s vámi a David má ranní update.
1: Co je? Update.
2: Zase přeřek. Takže bohatí mladí lidé z generace Z utrácejí za umění více než kterákoliv jiná generace. Podle mezinárodního průzkumu dali dvacátníci loni za obrazy, sochy a další umělecká díla miliony korun. Americká technologická společnost Anthropic zakazuje uživatelům urážet její umělou inteligenci. Podle nových pravidel mohou lidé za opakované urážky nebo úmyslně kruté chování vůči chatbotům přijít o přístup ke službě. Firma totiž připouští, že by umělá inteligence jednou mohla mít vlastní vědomí. Děti často ignorují nepořádek, protože si ho jednoduše nevšímají. Podle odborníků se totiž schopnost rozpoznat, co je potřeba uklidit, musí postupně naučit. Pomoci může jednoduchá metoda, při které děti dostanou 15 až 20 minut na to, aby sami našli a uklidili věci, které nejsou na vlastním místě.
3: Četla jsem ten článek taky, no, že opravdu jsou třeba je nějaký nepořádek na podlaze a máte tam ty děti vzít a ukázat, co tam tak jako asi nepatří a takhle je na tom postupně učit, že jinak to nevidí.
2: Že byste si třeba, Michale, zahráli dneska doma takovou hru?
0: Já bych chtěl říct, že já takovou schopnost prostě mám, no, nevidět jako nepořádek, no. Ty to nemáš, Davide?
2: Já ne.
0: Tak to teda pěkně kecáš. Jestli ti něco nevěřím, tak to je tohle.
2: Že byste si to prosvědčili, víš, s partnerkou, že by řekla třeba
0: Michale... Můžeš stavit ty a vyšurovat nám doma. No, čekáme tě. Hele, 9.30, nástup. Pojďme na muziku Take That.

0: Tohle jsou Train Drive-By. 6 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky. Tohle je snídaně šampionů. Dovedete si představit, že byste ve 100 letech chodili dvakrát denně cvičit?
1: To podle mě nedáváme ani teďka, ne?
0: No nedáváme, no. Někdo to dává, ale dalo by se říct s prstem v nose. Detaily k tomu přidáme za chvíli. Nejdřív muzika, bude pan Sheeran, taky Eva Farná. Neříkej, co má se stát tady na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Hit Radio. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek budou mými hosty magistra Eliška Bínová, ředitelka Mánesovy školy, a Ondra, žák 9. třídy. V čem je Mánesovka výjimečná? Jak probíhá výuka v hodinu a půl dlouhých blocích? Jaké hodnoty učitelé studentům vtěpují? A proč jim žáci můžou tykat? A jak se studenti sami podílejí na výuce? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
2: Zajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
4: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Mami, co když půjdem po škole ještě do Dinoparku? Od 4 je to za 100.
8: I pro mě?
7: Pro každýho.
9: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do Dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
7: A do zoo taky.
9: Dinopark. Žijeme dinosaury.
10: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
11: Někdy se člověk musí otáčet, jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže?
16: Máme je v Tui.
15: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
16: Máme je v Tui.
15: Malorka a její Tyrkysové moře?
16: Máme je v Tui.
15: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
16: Máme ho v Tui.
15: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
16: Máme v Tui.
15: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od 2 kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Tak jo, šampioni,
8: zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Dobré ráno, máme tady obří frajerku. Paní Marta Zajícová ze Zlína. Její 100 let a pořád pravidelně cvičí. 100 let.
1: Tak Zajícová si takhle hopsá i po stovce.
0: No.
1: Nebo opravdu to
0: dvakrát týdně chodí cvičit do Sokola. Já si připadám teďka jako... Tak trochu méně ceně, já musím říct.
1: Já taky, byť jsem z nás dvou ten větší sportovec, nicméně opravdu to beru teda jako životní inspiraci, tuhle dámu.
0: Já myslím, ona zažila, že první republiku a válku a komunismus a všechno zažila a pořád prostě cvičí, pořád jí to dupe, jo. A nejlepší detail, já tady čtu, když se jí zeptali, jestli cvičí i doma, tak přiznala, doslova řekla, jsem líná, doma to není ono, v kolektivu je to lepší.
1: To je bobinka.
0: No tak hodně zdraví do dalšího života a možná, když já teda, jsme to možná neměli číst, jo, protože teďka opravdu si připadám, že bych možná měl začít
1: úplně
0: něco dělat. Já si říkám, tak ona zažila Masaryka a já teďka zažil včera schody do třetího patra a mám z toho dost ještě teď, jo. Tak takhle nějak na tom jsme s fyzičkou tady ve studiu. Co vy? Pink, Trustfall, 8.48. Dobré ráno, šampioni.

0: Posloucháte středeční Hitrádio snídaní šampionů, ta se přiblížila ke konci, ona už je vlastně středa.
1: Letí to tenhle týden hodně.
0: Tenhle týden teda musím za mě říct, extrémně to utíká, tak doufám, že to cítíte podobně. Pokud ne, tak se vám omlouvám. Tak nicméně podáváte další skvělá muzika, Carl Rae Jepsen, taky David Guetta, Luis Capaldi, to si užijete. No a kdybyste si chtěli třeba náhodou pustit dnešní snídaní nebo jakoukoliv snídaní zpětně, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz v sekci podcasty, případně na streamovacích platformách, tam hledejte podcast Snídaně šampionů.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: My se na vás budeme těšit zítra.
1: Zase od 6 do 9, tak ahoj.
0: Jasně, budeme tady, tak hezký den, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 3 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju všem krásnou středu. D5, rozvadu v Praha, 83. kilometr. Je tady prý, teď pozor, rozházené dopravní značení. Co to konkrétně znamená, to nevím, ale tvoří to překážku na silnici, tak opatrně, ať do toho rozházeného dopravního značení nevletíte. V Plzni v ulici Generála Píky je nehoda 2 aut a na Sokolovsku v obci Boučí máme hlášenou taky nehodu 2 aut. Na místě jsou složky IZS, silnice je tady dočasně uzavřena. Tak šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
4: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio FM+.
11: Dobré dopoledne, je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Sněmovna bude dnes znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, jenž se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální a neutrální. V Plzeňském kraji kandidovalo v komunálních volbách do zastupitelstev 501 obcí 10 803 kandidátů, což je o 258 méně než v předcházejících volbách. Poměr mužů a žen byl 2:1 a průměrný věk kandidátů v kraji dosahoval 48,5 roku. O portál dopravy mají zájem i lidé v důchodovém věku. Elektronických žádostí totiž mezi seniory přibývá, pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
12: Na dosavadních číslech za letošní a loňský rok jasně vidíme, že digitalizace dopravních agend i používání portálu dopravy může pomáhat všem napříč generacemi. Je důležité, že se nám také potvrzuje, že naše digitalizace nikoho neznevýhodňuje.
11: Protože lidé mají a budou mít na výběr. Stále totiž mohou své žádosti vyřídit tradiční cestou na úřad. Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. Dále čeká Slavii Fenerbahče Istanbul.
13: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, letce u Plzně.
3: Středa vypadá podle předpovědi i podle pohledu z okna moc hezky. Teploty se dostanou až na 18 stupňů Celsia, na horách na 15 a bude k tomu polojasno.
9: Hit Radio FM+.
3: Bára Škrybová přeje krásné středeční dopoledne, sluníčko, teplo, super muzika, skvělá nálada. No to jsou faktory, které nám udělají parádní den.

Luis Capaldi, Before You Go na Hit Radio FM Plus, přesně 11 minut po 9. hodině. Tak já jsem dneska cestou do rádia viděla na sadech 35. něco, co mě okamžitě vrátilo o pár let zpátky. No, o dost let, budu k sobě upřímná. Viděla jsem prostě autoškolu, což jako není tak výjimečný, ale tahle se mě nějak víc dotkla. Přede mnou chudák žák, auto mu tam cukalo, motor mu zhasínal, rozjet se nemohl chudák, za ním kolona aut, no mě ho bylo tak strašně líto. A tak moc jsem s ním soucítila. To musela být nějaká první jízda nebo maximálně druhá a rovnou ve špičce jako fakt masakr. Úplně živě jsem si představila, co se mu v tu chvíli honí hlavou, jo? Ruce spocený, že jo? Nohy se klepou, nervy má v kýblu a troufám si říct, že spocený byl i na místech, kde se člověk normálně nepotí. No myslím si, že to známe úplně všichni. A tak se tam jdeme taky všichni vrátit. Pište, namlouvejte mi vzpomínky na vaši autoškolu. Třeba na instruktora, na komisaře, na nějaký třeba karamboly, nebo i vtipný zážitky za volantem, úplně cokoliv. 720 870 237, to je číslo na náš WhatsApp. A jdem zase pařit. Avril Lavigne, Skaterboy, mějte krásný středeční dopoledne, týden se nám láme, za chvilku je tu pátek, no. To chce prostě pořádnej song, tady ho máte.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Co duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: One Republic Love Rounds Out na Hit Radio FM plus 9 hodin a 22 minut potom. Díky, že jste s námi. My tady spolu řešíme téma autoškola a vaše zážitky z autoškoly. Na WhatsApp 720 870 237 už jste mi poslali pár krásných zážitků. První Renča. Ahoj Báro, já jsem u závěrečných zkoušek v autoškole měla podélně zaparkovat u obrubníku. Horko těžko jsem se tam nějak vměstnala, měla jsem radost, podívala jsem se na komisaře a ten mi s ledovým klidem řekl, a vystupujeme tady, nebo ještě dojedeme k tomu obrubníku autobusem? Zkoušku jsem udělala a podélně parkovat už taky umím. Ahoj Renča, super Renčo, bo to jde. Míla, ahoj, já jsem dělal autoškolu ještě za totáče a to bylo všechno jinak. Můj instruktor pravidelně při jízdách svačil, měl rohlík a v papíru Vysočinu. Jednou jsem tak prudce zabrzdil, že Vysočina skončila přilepená na okně. Od té doby už se mnou v autě nesvačil. Ahoj Míla, bomba. Já moc děkuju za vaše zprávy, klidně ještě posílejte. A když jsme teda zabředli do toho téma autoškola, tak se za chvilku mrkneme na to, kdy třeba probíhaly úplně první zkoušky a co se při nich mělo splnit, co bylo důležitý. No takhle, jízdy to paradoxně nebyly. Tak se na to počkejte. Pitbull Chris Brown a nebo taky Dua Lipa na Hit Radio FM plus už za chvíli. Krásný středeční dopoledne.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXP.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Už se těším!
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
5: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
6: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina.
7: Postele Losina.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
14: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
15: Sudovi šrot, republice ocel.
16: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň Křimice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
17: Gravitrax Spiderman.
18: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
17: Když stavebnice, tak Mironet.
18: Klikni dvakrát.
19: Natočeno podle skutečné události.
20: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
21: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
22: Nikdy, anebo navždy.
21: No, tak vidíš.
19: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
23: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Dua Lipa Houdini, Hit Radio FM plus s vámi 9.35, krásný středeční dopoledne přeje Bára Škrybová. My tady dneska řešíme autoškolu a zážitky z autoškoly a já jsem vám slíbila, že se mrkneme na autoškolu do historie a vezmeme to jako křížem krážem přes Evropu. Jedna z prvních autoškol vznikla v Německu v roce 1904 a teď ta zajímavost a nezvyklost, jo. Když jste se do ní chtěli přihlásit, museli jste doložit potvrzení o dobrých mravech. Tenkrát jste prostě museli nejdřív dokázat, že jste slušný člověk, abyste mohli řídit auto. To bylo nejdůležitější. Takhle, kdyby to bylo pořád, tak to by bylo super, protože by to na těch našich silnicích vypadalo mnohem líp. Nikdo by nezvedal prostředničky, nikdo by netroubil jako steklej. Bylo by to super, si myslím. Samotná výuka trvala 10 týdnů. Učili se tam hlavně fyziku, elektrotechniku, jak funguje motor, práci s mapou se učili a to řízení to tam bylo jenom tak jako okrajový. Jo. A teď mám pro vás ještě perličku. V Británii třeba se na začátku minulého století vydávali řidičáky úplně bez řidičské zkoušky. Prostě jste si o to zažádali. Zaplatili jste poplatek a byli jste řidič, jo. A když potom Britové v roce 35 ty povinné zkoušky zavedli, tak komisaři ještě neměli zkušební střediska, takže jste se s nimi mohli domluvit na setkání třeba u nádraží nebo prostě úplně kdekoliv u lesa a oni vám to potvrzení dali, no. No a u nás v Čechách, a jdeme taky domů, byla úplně první autoškola v Mladé Boleslavi, to je jasný, a to v roce 1907. A založila ji samozřejmě automobilka Laurin a Clement. To jsou hezký věci. Tak si dáme hezkou muziku na Hit Radio FM+. Nirvana, Come As You Are. A já k tomu nic víc říkat nebudu. Dejte si to nahlas a užijte si to.

0: 9 hodin 44 minut s vámi v tomto čase Hit Radio FM+. Tohle byl Cyril se songem Stumbling In. Když jsme od začátku dopoledne nadhodili to téma motoristů, probrali jsme autoškolu křížem krážem, jak vaše vzpomínky, tak i historicky, tak se teď podíváme na čerpačky, protože bez nich samozřejmě nemůžeme jezdit. Před dvěma týdny jsme se radovali, že se zastropují ceny pohonných hmot, no, takže jste si teď dost možná i všimli, že se nám zase ty cenové stropy zvyšují a možná si i říkáte, jak je to možný, když vláda ty ceny zastropovala. No jo, jenomže pojďme si říct, že ten strop není pevný. Ministerstvo ho totiž průběžně přepočítává podle cen na trhu, takže i ta maximální povolená cena může růst, jo. A dneska je ten strop tedy konkrétně 47 korun 21 haléřů za benzín a 48 korun 61 haléřů za naftu. Paráda, já mám nafťák. Člověku by se z toho chtělo možná až zpívat. Je to tak, přesně, činasky to vystihly dokonale. Písnička Můj svět, za chvilku si ji dáme na Hit Radio FM Plus celou a objeví se taky třeba Taylor Swift Opalite. Krásný středeční dopoledne vám přeju.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na Ford

0: I hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru od 3. prosince. Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
1: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
2: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod už tuto neděli.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina.
6: Postele Losina.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Co se nejlíp hodí ke slanu?

0: Uvaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: To je taková pohodová písnička, že jo? Taylor Swift, Off the Light, všichni se usmíváme a tak to má být. Je středa dopoledne, týden se nám láme. S vámi 2 minuty před 10. Hit Radio FM+. Zprávy, počasí připraveno a doprava taky. Nejlepší dopravní servis na západě Čech u Domažlic, konkrétně v úrovni Smolevského rybníka, narazilo auto do svodidel, opatrně na to. Bouralo se taky před obcí Merklín, směr na Vary, jezdí se tady Kyvadlově a na Sokolovsku v obci Boučí se došetřuje nehoda 2 aut, na místě byly i složky IZS, silnice je tady aktuálně ještě uzavřena. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
3: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. 8 jednotek hasičů dnes od časného rána zasahovalo u požáru bytu v Požární ulici v Karlových Varech. Hasiči zachránili jednu osobu a psa a evakuovali 9 lidí. Příčina požáru se vyšetřuje. Obyvatelé domu se už vrátili do svých bytů, výjimkou je byt zasažený požárem. U soudu v Hamburku dnes začne proces s ukrajinským občanem Serhijem K., který je podezřelý z útoku na plynovody Nord Stream ze září 2022. Čelí mimo jiné obžalobě z válečných zločinů, a to kvůli podezření z útoku na civilní cíle. Muž účast na útoku popírá. Hokejisté Pardubic zdolali v posledním 6. utkání základní části Ligy mistrů švédský tým Växjö Lakers 2-1 v prodloužení a připsali si 5. vítězství. V nastavení rozhodl útočník Jakub Kondelík. Oba týmy už měli před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže.
8: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu. Péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
0: Středa nás čeká slunečná, bude polojasno a teploty v maximech na 18 stupních Celsia, na horách 14.
6: Hit Radio FM+.
0: Krásné středeční dopoledne s datem 14. října vám přeje Bára Škrybová. Dnes je den šéfů. Jaký je ten váš, nebo byl? Praskněte ho, probereme.

Tak tohle byla Lady Gaga s písní Hold My Hand na Hitrádiu FM plus 13 minut 50. hodině. Dnes je 14. října, den šéfů. No šéf, kdo to je šéf? To je ten člověk, který vám třeba v pátek 5 minut před koncem pracovní doby řekne, mám na tebe jenom takovou maličkost. A nebo vám pošle pracovní e-mail v 10 večer a pak se ráno diví, že jste mu ještě neodpověděli a tak dále a tak dále. Samozřejmě jsou i skvělí šéfové, my tady máme třeba super šéfku v rádiu, ale tak jako říkám si, když už mají šéfové ten svůj svátek, tak bychom jim mohli dát takový malý dáreček. Pojďme je napráskat. Samozřejmě s láskou. Hlavně bez jmén, ať jejich nebo vašich, ať se máte zítra kam vrátit do práce, tak mi napište, jakýho máte šéfa, co je třeba ta jeho typická hláška, nebo jeho zlozvyk, čím vás spolehlivě dokáže vytočit a tak dále, vy určitě na něco přijdete, pojďte si ulevit. Nabízím zase terapeutické okénko Hitrádia FM plus 720 870 237, to je číslo na náš WhatsApp, a se můžete psát, tak i třeba namlouvat hlasovky, jak je vám libu. Alex Van Ordinary.

0: 10 hodin 24 minut k tomu na Hit Radio FM plus Smiley. Je 14. října, to je den šéfů. Otevřeli jsme tady spolu takzvané terapeutické okénko Hit Radio FM plus, přes které jste si mohli ulevovat a práskat na svého šéfa. Já jsem slibovala, že to bude samozřejmě anonymně, tak to dodržím. Ahoj do rádia, naše šéfová má jednu oblíbenou větu. Já po vás nechci nic, co bych sama neudělala. Akorát, že ona už asi 10 let nic toho nedělala. Tady se asi jenom směju, pardon. Ahoj Báro, já mám šéfovou, která když má špatnou náladu, tak to pozná celá kancelář ještě dřív, než si sundá kabát. A my pak celý den chodíme po špičkách. Jo, tak tohle jo, rozumím, no to není příjemný. Já doufám, že už jste se v tom naučili nějak fungovat bez újmy, pokud možno vaší i její, tak držím palce. A jdeme ještě na poslední vzkaz. Ahoj, můj šéf má ve zvyku volat mi, když mám dovolenou. Vždycky začne slovy: promiň, že otravuju, já vím, že máš volno, a pak se mnou 20 minut řeší práci. A nemohli by si říct třeba, promiň, můžeme to nechat podovolený, co? Ty jo, no jo, tohle je prekérka, rozumím ti. Tak jo, já jsem moc ráda, že jste si mohli prostřednictvím našeho vysílání Hit Radio FM Plus ulevit a teď se vám bude pracovat mnohem, mnohem líp. A když k tomu pustím třeba ještě Skript a Will.i.am a taky Huntrix z písní Golden, tak bude ještě líp. Buďte s námi a mějte krásné, pokud možno klidné, středeční dopoledne. Bára Škrybová zdraví.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
3: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
2: Tak to zní jako sen.
3: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
11: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
12: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
11: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
12: To musím mít!
11: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
12: tak Mironet! Klikni!
13: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
16: I pro mě?
15: Pro každýho.
17: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 16:00 vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
15: A do zoo taky.
17: Dinopark. Žijeme dinosaury.
18: Jupi! Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svoly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to.
19: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
19: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
16: House running.
8: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
20: firmanazážitky.cz.
21: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
22: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
23: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
24: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
25: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

Hendrix, song Golden na Hitradio FM+. A já se vás teď zeptám, jo, otázka do pranice. Víte ještě, jaký byl váš první Walkman nebo magneťák a tak dále? Možná to nevíte, pravděpodobně už se někde ztratil i v propadlišti dějin, ale to vůbec nevadí, protože ty hity, které jsme si jak na tom Walkmanu nebo třeba na magneťáku pouštěli, ty se opravdu nikam nestratili a my si je tady dáme hezky všechny a to už tento víkend v našem retro víkendu. Začneme v pátek v 15 hodin s Divokým západem, to teda jako musím říct, že jim to fakt upřímně závidím. A pak v sobotu a v neděli s vámi budou moderátoři našeho Hitrádia 90. Tenhle víkend bude mít i jednu premiéru, protože poprvé se u nás za mikrofonem představí Boží Lucie, tedy Lucie Petráková, kterou možná znáte ze skvělého podcastu Chumelenice. Nově totiž patří do party Hitrádia 90. taky. No a ještě jedna pecka vás čeká o retro víkendu. Bude se taky hrát o lístky na Ronana Keatinga z legendárních Boyzone, který příští rok vystoupí v pražské O2 aréně. Takže to je několik důvodů, proč náš retro víkend ladit a tady si dáme rovnou lákadlo a naladíme se. Doktor Alban, It's My Love, kdybyste to náhodou nepoznali, ale vy jste to určitě poznali. A já už do toho nebudu kecat a dám vám to nahlas, užijte si to.

Let's go. Shakira, Burnaboy, Dai Dai na Hit Radio FM Plus. Kam vyrazit? Jsem tady, já jsem vám chtěla říct, že Městská policie Plzeň pořádá tuto neděli 18. října den otevřených dveří plzeňského útulku. Akce se koná od 1 do 5 hodin a vy se v tomto čase podíváte do míst, kam byste se běžně nedostali. Dozvíte se spoustu zajímavých informací, třeba o případné adopci zvířat, nebo prostě to, co vás zajímá a báli jste se zeptat. Na místě vás čeká i bohatý doprovodný program. Já teda za sebe musím říct, že jsme tam jednou s dětma vyrazili a moc se nám tam líbilo. Takže já si myslím, že den otevřených dveří v plzeňském útulku a budeme absolvovat i tuto neděli, tak se tam třeba uvidíme. Vyrazte! Další.

0: Rádiu FM+.
1: Zdravím všechny, co tvrdě makaj a potřebujou káru, co zvládne všechny fůšky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Platolech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš skánět nový bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.

0: je dost.
1: PG Okno Třemošná vyrábí i montuje. Plastová i hliníková, a proto kupte si je. PGOkno.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Kam si chystáš, Hurvajs?
6: Na výlet, taťuldo.
5: V tvým věku?
6: No jo, sice je mi 100, ale cestování mám pořád rád.
5: No a kam tedy?
6: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
5: A co naše divadlo?
6: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
5: Tak přijďte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
6: ITEP.plzeň.cz.
7: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
17: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod už tuto neděli.
18: Tento pořad klapedí.

0: díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Aha, minutku a půl před 11. hodinou na Hitrádiu FM plus Rose a Bruno Mars s písní Apaté. Zprávy, počasí, doprava před námi, jak jinak. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Domažlicích se je aktuálně uzavřena Kozinova ulice a to z důvodu cvičení složek IZS, tak naštěstí je to jenom cvičení. Před Domažlicemi směr od Gdyně u Smolovského rybníka se vyšetřuje havárka, při které auto najelo do svodidel a bouralo se taky před obcí Merklín směr na Vary, tady se jezdí kivadlově. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte případně vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
2: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
3: Profi voda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
6: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
5: Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: Hezké dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Po víkendových komunálních volbách pokračují v celé zemi jednání o novém uspořádání měst a obcí. V Praze nebo v Ostravě má budoucí koalice více variant. Domluveni už jsou politici v Jablonci nad Nisou, Písku, Jičíně či v některých městských částech Prahy, Brna i Plzně. Bolesti kloubu a raní stuhlost mohou signalizovat revma. Ve Stodě na Plzeňsku proto nově otevřeli revmatologickou ambulanci. Tu mohou vyhledat lidé s rozvinutými příznaky revmatu, ale i bezpříznakoví jedinci, kteří spadají do rizikových skupin. Jaké to jsou, řekne mluvčí špitálu Jiří Kokoška.
12: Častější výskyt je u obezních lidí, u kuřáků, u osob s genetickou predispozicí, ale také třeba u lidí po prodělání významnějšího infekčního onemocnění. A riziko potíží se zvyšuje s věkem.
11: Objednat se můžete telefonicky, mailem nebo přes online rezervační systém. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo vyšetření plicního laloku, který mu včera lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Informoval o tom Vatikán. Už dříve uvedl, že operace dopadla dobře. Papež se má zotavovat přibližně týden. Věřitelé požadují po fotbalovém klubu Dynamo České Budějovice 1,8 milionu korun. Své pohledávky připojili další dva subjekty. Soud nařídil na 9. listopadu jednání, které má posoudit insolvenční návrh. Předvolal si k němu zástupce Dynama.
13: M&M Viva Bella, Modr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
0: Tak kdo pak je tady sluníčkovej? Středa je nachystaná přesně pro vás. Bude polojasno a teploty v maximech na 18 stupních Celsia na horách kolem 14.
10: Hit Radio FM+.
0: Středa nám láme týden a za chvíli se přehoupneme na odpoledne. Jedeme totiž spolu otevřít poslední dopolední hodinu. Bára Škrybová s vámi, pouštím Kelly Clarkson. Radio.

11:13 k tomu středa dopoledne, jste zítra rádiem FM+. My tady spolu budeme ještě slabou hodinku a teď spolu mrkneme do centra naší západočeské metropole. To, že Plzeň rekonstruuje náměstí Republiky, to víme. Máme první část hotovou, názory se různí, to je jasný, asi jako u všeho. Mně se to třeba líbí, řeknu úplně upřímně, problém s tím absolutně žádný nemám. Každopádně se teď ale kolem rekonstrukce objevily i výhrady památkářů. A konkrétně vadí to, že se do původní dlažby údajně řezalo a že se například zasahovalo i do pozůstatků původní kašny. Uvidíme, jak to všichni vyřeší. Já věřím, že to bude určitě dobrý a hlavně, že se z připomínek bude určitě čerpat při obnově dalších částí náměstí Republiky a všechno už bude opravdu tak, jak bejt má. Pink Try na Hit Radio FM+.

0: je taky pohodovka. George Ezra, Blame It On Me na Hit Radio FM plus 11 hodin a 24 minut k tomu. Zítra si od 11 hodin nezapomeňte tady na Hit Radio FM plus naladit live s Jirkou Plnářem. Jirka si bude povídat s ředitelkou školy Můj projekt Mánesová Eliškou Bínovou a taky s žákem 9. třídy Ondřejem Podhorským. A řeč bude o tom, jak to u nich ve škole vlastně funguje, v čem se liší od těch klasických a proč dávají dětem větší prostor a odpovědnost. Dozvíte se taky, jak vypadá taková výuka formou projektů, co se ve škole daří, ale i co je občas pořádná výzva. A zajímavý určitě bude i to srovnání pohledu ředitelky a samotného žáka, protože co považuje za úspěch vedení školy, nemusí úplně stejně vidět třeba deváťák. Takže pokud vás zajímá, jak může vypadat trochu jiná škola a přístup ke vzdělání, tak si nalaďte zítra od 11 hodin Hit Radio FM Plus a Jirku Plnáře. Já jsem Bára Škrybová a budu tady s vámi ještě pár minut a dáme si Damiano David anebo Justin Bieber taky přijde.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
1: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
2: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup.
11: Už tuto sobotu od 8:30 do 1 hodiny.
10: Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice.
11: Už tuto sobotu od 8:30 do 1.
10: Konec hlášení.
12: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
18: M+H. Pánové,
9: ale přiznejme si to. V každým z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
18: Klikni hned na MHCZ.
19: MHCZ.
9: Už 30 let.
20: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod. Už tuto neděli.
21: Franto, kde jsou ty maliny?
22: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
21: Taky zavakuovaný.
23: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
24: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
25: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

Justin Bieber, Love Yourself, mít rád sám sebe. To si myslím, že je poselství, který bychom si měli všichni udržet. A dobrý taky je mít rád třeba fotbal. Co, Viktoriáni, už se těšíte? Protože příští čtvrtek, 22. října, nás v Plzni čeká další velký fotbalový večer. Do Dusan Arény totiž dorazí bulharský mistr Levski Sofia a Viktorka s ním od 9 večer zabojuje o další body v Evropské lize. A já mám pro vás velmi dobrou zprávu. Vy totiž můžete být přímo u toho a nemusí vás to stát ani korunu. My vás tam s Hitrádiem FM Plus moc rádi pošleme. A aby vám na stadionu nebyla třeba zima a aby vám to slušelo, aby bylo vidět, k jaký partě patříte, tak vám k tomu přibalíme rovnou i viktoriánskou šálu. Každý den až do pátku u nás v Divokém západu soutěžíme o 2 stupenky a 2 šály, takže dneska odpoledne znova, jo? Takže opět poslouchejte odpolední show a třeba se vám zadaří. No a pokud nechcete spoléhat na štěstí, že se dovoláte, protože těch telefonátů je dost a my jsme rádi samozřejmě, tak lístky pořídíte taky přes plzeňskou stupenku a nebo přes Viktoria Key a úplně všechno najdete na fcviktoria.cz.

0: Ladíte Hit Radio FM Plus, je 11.44, dohrál nám Hot Tears, písní Too Sweet, a ne opravdu jako Too Sweet, fakt je sladká, je skvělá, ji mám třeba hrozně ráda. Za chvilku Dan Barta, nebo Ray Dalton, nebo One Direction, takže to je muzika, která stojí za poslech a taky stojí za to, abyste zůstali s Hit Radio FM Plus. No a po 12. srdcovky, to je snad ještě větší důvod, proč s náma zůstat. Tak se mějte krásně, přeju vám úžasnou středu, vypadá to, že i počasí nám dopadne, hlásí nám polojasno, teploty v maximech 18 stupňů. Středa, no, týden se nám láme, všechno je to parádní. Tak mějte hezký den a těším se na vás zase zítra. Čau, Bára Škrybová se loučí, ahoj, díky, že jsme spolu byli. Hit Radio. Jenom hity. Hit Radio.
1: Víkend bez TikToku, bez streamování, bez algoritmů. S pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Radio a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Radia 90.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Mami, co když půjdem po škole ještě do Dinoparku? Od 4 je to za 100.
6: I pro mě?
5: Pro každýho.
7: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do Dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
5: A do zoo taky.
7: Dinopark. Žijeme dinosaury.
8: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň.

0: každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina. Postele Losina.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: for another.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dávejte si velký pozor na Tachovsku. Nehoda se došetřuje v Plané, kde se srazily dva osobáky a teď blokují Průmyslovou ulici. No a vaše další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
4: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
5: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
6: Někdy se člověk musí otáčet, jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
7: Trenirkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
12: On air.
9: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Druhé kolo senátních voleb proběhne už tento víkend. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14. hodiny do 10. večer, v sobotu pak od 8. ráno do 2. odpoledne. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak hlasovat, připomene mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
14: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nijak neupravuje ani nekřížkuje.
13: Voliči novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Papež Lev XIV. Po úterní operaci strávil klidnou noc. Lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor plic. Zákrok podstoupil ještě včera večer. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely ji žádné komplikace. Papež až do 20. října zrušil veškeré audience. České fotbalistky v odvětě semifinále playoff kvalifikace mistrovství světa prohrály ve Skotsku 2-3 a po domácí porážce z baráže o šampionát vypadly. Ani tentokrát nezlomili letité čekání na premiérovou účast na velké akci. Teď se podíváme k nám.
15: Pořádně rušno je dnes v Domažlické nemocnici. Probíhá tam totiž mezinárodní cvičení, kterého se účastní záchranáři z Česka a Německa, také policie a hasiči. Trénují zásah při podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci. Nicméně pro pacienty se nic nemění a nemocnice dál funguje v plném rozsahu.
16: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
15: Podle předpovědi by u nás na západě Čech dál mělo být většinou polojasno, přechodně bude i oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 14 a 17 stupni Celsia.
2: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
17: Je tady pravé poledne a začínají nám, kromě polední pauzy, také srdcovky Hit Rádia. A protože je středa, pojďme si ty srdcovky dneska udělat zase pěkný. Co? Zkusím vám namíchat koktejl toho nejlepšího za posledních cirka 40 let. A začneme s legendárním broukem Paul McCartney na solové dráze. Je pravda, že po tom, co se rozpadli Beatles, tak klidně mohli jít do důchodu a užívat si jenom ty peníze, ale asi ta láska k hudbě byla silnější než láska k penězům. Každopádně, vy byste šli v 28 letech do důchodu, kdybyste mohli? No, kdo by nešel, že jo? Tenhle hit tak si Paul McCartney nadělil ke svým jubilejním 50. narozeninám. Píše se rok 1992 a tady je Hope of Deliverance. Srdcovka číslo 1. Na Hit Rádiu. Hezkou středu. I will

0: Rok 1992, srdcovka s číslem 1, Paul McCartney na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Myslíte si, že se vyznáte v hudbě z 90. let? Dokázali byste uhodnout všechny kapely, které vám teď pustím? Schválně, jo? Počítejte si, kolik budete mít bodů, jestli je poznáte. Na každou vám dám zhruba nějaký 2-3 vteřinky. Tohle číslo 1. Víte? Jasně, Scooter, dobře. Něco těžšího, co tohle? I Erotic a jejich animovaný velmi sprostý videoklipy. Dobře, tak to jsou dva body. Teď něco jednoduššího. To znáte stoprocentně. A jak se to jmenuje? Fun Factory. Výborně. Třetí bod. Tak co tohle? To není tak těžký, ne? Mr. President. No, tak... Jako jde vám to, tak možná tam ještě můžu hodit takhle do pětice, těch bodů můžete mít 5. Co tohle? Těžký, co? Masterboy. Jestli máte 5 bodů, tak gratuluju, to jste opravdu jako velcí znalci 90. let. No a právě těchhle 5 legendárních skupin tak se spojilo dohromady a v roce 1996 naspívali píseň, kterou vydali ke kampani v boji proti AIDS. Jmenuje se Love Message a je to srdcovka s číslem 2 na Hit Radio.

0: No Name na Hit Rádiu Večnost je přesně čtvrt na jednu, tohle byla naše třetí srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A když jsem tak jako poslouchal ten refrén, tak se mi vybavilo tolik, ale tolik večírků. Vám taky? Kolikrát v životě jste tohle zpívali nad ránem, na nějakém firmním večírku nebo v hospodě naspívané, co? Mimochodem letos je to 30 let, co jsou No Name na hudební scéně a co si vlastně vybrali Česko před Slovenskem. Jo? U nás mají opravdu jako větší popularitu než v rodném Slovensku. A i proto oslaví svých 30 let u nás v největší hale v Česku. Letos před Vánocema. Já se teda ještě přiznám, že No Name jsou i moje srdcovka ještě jako trošku jiná, protože s Igorem Tymkem tak jsme léta přátelé. Dokonce mě jednou vytáhl i do Tater. A i přesto, že mám o pár šedivých vlasů méně než Iggy, tak teda jsem jako nestačil. Teda musím říct, že jako horel neuvěřitelný, ten tam lítal fakt jak kamzík a já jsem za ním běhal. Samozřejmě jsem s tím úplně nepočítal, takže typicky v džínách, jako každý jiný turista v Tatrách. Ale teda jako fyzičku má neskutečnou. No, nedivím se po tom, co vlastně jako taky předvádí na pódiu, zatímco já jenom tady sedím za mikrofonem. No Name je tedy naše třetí srdcovka a my pokračujeme dál. No a když teda máme zrychlit tempo, no tak zrychlíme tempo. Pojďme si dát rok 2004 a pokud jste v této době byli na střední škole, no tak věřím, že tohle je hit, který vás provázel celou střední a samozřejmě i vaším maturitním večírkem. Aby taky ne. Stojí to za to. Stačí si jenom říct.

0: Bývalá Spice Girl také na solové dráze Lift Me Up. Tady na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak jsme ty srdcovky začali bývalým Broukem na solové dráze a zakončili jsme bývalou Spice-kou na solové dráze. Když ještě hrál Usher a Lil Jon a Ludacris hit Yeah, tak mi přišla úplně skvělá zpráva. A tady je napsáno, že tohle byla moje vymodlená... Kdože, cože? Moje vymodlená monofónní melodie, která mě stála snad 18 korun z kreditu ze zadní strany časopisu. A to je přesně ono, já na to úplně zapomněl. Vždyť my jsme si objednávali přece melodie, ale i tapety na mobil. Ne, to jste poslali nějaký kód, pak vám přišel obrázek, sebralo vám to peníze z kreditu a vždycky to právě bylo potom rozepsané přesně v časopisech někde na zadní straně. A nebo taky na teletextu. Používali jste teletext? Dnešní děti by to absolutně jako nepochopili, že my jsme jako četli program, zprávy a různé jako zábavné věci na teletextu. Já si třeba do dneška pamatuju, že když jste na teletextu zadali číslo 888, tak se vám pak objevily titulky. Nefungovalo to vždycky, titulky nebyly úplně přesný, ale český titulky tam byly. 888, to si pamatuju do dneška, neuvěřitelný. A co si pamatujete z hudby z té doby vy? Měli i vy jste nějakou třeba vymodlenou melodii na mobil, která vás provázela potom x let? Třeba to tady budu mít? Třeba si to zahrajeme? Čeká nás srdcovka na přání, tak napište na 777-937-777.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
8: Haló, haló. Vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu.

0: 9:30 do 13:00. Opakuji, Keramika Soukup Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 9:30 do 13:00. Konec hlášení.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom.

0: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hitrádiu ve 12 hodin 35 minut. A to je nejvyšší čas na srdcovku na vaše přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Jako krásně jsme teď zavzpomínali, věřím, že i vy společně s náma, na naše vyzváněcí melodie na mobilním telefonu, a to na konci 90. začátkem milénia, kdy jsme si je opravdu jako platili. Dokonce jsme si platili tenkrát i melodie, když vám někdo volal. Jo, máte ji do dneška? To budeme řešit zítra. Teď se bavíme o tom, když vám někdo volal, jak vám zvonil mobilní telefon. Mám tady spoustu zajímavých jako zpráv, ale pak mě tady úplně rozsekala jedna a ano, jasně, já na to úplně zapomněl a děkuju, klaním se, protože tohle byla podle mě jedna z nejstahovanějších vyzváněcích melodií a měl jsem ji taky. Myšák píše, kámo, The Wise Guys, ulalala. No jasně, to je prostě legendární. Vybavíte si to? Byl snad i v nějaký reklamě, ne? Ježíšku Go? Nebo něco takového? Jo, to je taky tady v té zprávě. No, hele, jestli ve středu má zaznít nějaká srdcovka na přání, tak je to tahle.

0: i výběr srdcovky na přání a potvrzují to tady i zprávy na WhatsAppu 777937777, co mi sem chodí. Třeba i tahle hlasovka.
1: Ahoj Jirko, tak nevím, jestli to bylo v reklamě, ale určitě to bylo ve filmu Klub sráčů. Zrzavý chlup a tragéd na Ibize. Čau, Koudy.
0: Koudy, ty jsi taky pamětník. Zrzavý chlup a tragéd, fantastický film. Proč máš tu bundu v obráceně? Nerad nosím konvenční styly, kámo. Já to zbožňuju. Bože, už je mi zase 15. No, nevadí. Zároveň ještě je tady moc hezká zpráva. Nevím, kdo to vybral, ale miluju ho. Pavel. Tak vybral to Mišák, tak kluci snad se nějak jako domluvíte, láska si nikdy nevybírá. Dáme si pokáče na Hit Rádiu právě teď a další srdcovky zase zítra ve 12 hodin. Jsem rád, že je posloucháte.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Pokáč a Solitér. 3/4 na 1 bude. Posloucháte Hit Radio, já jsem Jirka Pelnář. Jsem rád, že jste s náma. Za chviličku taky Lucie a nejnovější zprávy. A máme dobré zprávy pro dědečky a babičky, protože to vypadá, že by mohli dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Jak to bude probíhat, tak to uslyšíte ve zprávách přesně v 1. Do té doby z hitů například. Ještě tahle srdcovka. Goaty a Kimbra. Somebody that I used to know. Stihneme Disturbed a taky Lady Gaga. Tak buďte s námi. Buďte s Hitrádiem.
1: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXPEED.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Už se těším!
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
12: Podzim na Klínovci je ve znamení trailu. Trail park Klínovec je v provozu až do konce října. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailu, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak. Aktuálně otevírací doba na trailpark.cz.
13: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Sekurit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na sekurit.cz.
14: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
15: Pokémon
6: Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
18: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
19: Kvalitní vrtané studny na klíč.

0: tohle zní závěr dnešního poledne. Před námi 13. hodina, také nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda je v Karlových Varech, kde se dva osobáky srazili v Buchenwaldské ulici. No a pozor taky za stráží nad Ohří směrem na ostrov, kde došlo k vážné nehodě se zraněním. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
7: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Auto Kalný Klatovy.

0: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti. Upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu a kyberpodvodů. Jaké tedy podvodníkům nenaletět, připomene policejní preventistka Monika Šindlová.
4: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód SMS zprávy.
3: A pozor také na podezřelé pokyny, které vyzývají k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Důchodci a důchodkyně by mohli příští rok dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Penze by se mohla zvyšovat každých 5 let po 70 a také znovu za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu s těmito změnami doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Návrhy opozičních poslanců nepodpořil. Němečtí vinaři očekávají nejslabší úrodu od roku 2010. Důvodem jsou letošní letní velká vedra a sucho. Některé hrozny by ale právě díky počasí mohly být obzvlášť kvalitní, uvádí to prognóza Německého vinného institutu. Teď se ještě podíváme k nám.
5: V Tachově dál zůstává uzavřený železniční přejezd v Oldřichovské ulici. Probíhají tam totiž potřebné opravy, které by měly skončit ve čtvrtek v podvečer. Do té doby, tedy ještě dnes a zítra, se proto bude do Oldřichova jezdit po náhradní objízdné trase. Tak tam určitě pečlivě sledujte dopravní značení.
6: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
5: Na západě Čech dneska budeme mít hlavně polojasno, přechodně může být i oblačno. Teploty se budou pohybovat mezi 14 a 17 stupni Celsia.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
7: No tak jste to slyšeli sami ve zprávách. Neuvěřitelný, až se dožijeme 80, tak dostaneme nějaký prachy na důchod a po každých 5 letech navíc, tak nám ho zvýší. No tak to je nádhera. Juhu! No nic, tak jdeme zpátky do práce, ať máme na ten důchod taky nějaký prachy, protože zase o to budeme muset postarat sami. No, 13 hodin po obědě se jakože fakt vracíme do práce, tak tady na Hit Radio spolu probereme další zajímavé věci. Probereme zákaz mobilních telefonů v českých školách, dáme si taky takovou malou ochutnávku našeho retro víkendu, co pro vás od pátku chystáme. No a teď vyrazíme do Hollywoodu. A budeme sportovat, jdeme až do hollywoodských hor. Sunrise Avenue, Hollywood Hills.

Miley Cyrus s hitem Wrecking Ball ve 13 hodin 13 minut a právě teď i 13 vteřin. Tak krásně nám to vyšlo. Dneska tak se bude probírat ve sněmovně zákaz mobilů na školách. Jestli bude, jak bude a jestli to bude plošný zákaz, anebo jenom nějaká regulace. Mě baví reakce školáků, že dospěláci jim prý chystají zákaz, který by sami nedokázali dodržet. Přesně. Přesně tak to je, ale takhle to bylo nefér. Vždycky, že jo? Protože my se taky ve škole museli přezouvat, ale učitelé nikdy. Každopádně, zpátky k mobilům, to, že jsou děti na mobilech pořád a že je používají i při hodinách, tak na tom se shodneme, že to dobře není. To je jasná věc. Jaká nakonec ta regulace bude, tak to se dozvíme tedy možná už dneska. Ale já třeba osobně bych dětem ten určitý nějaký zákaz přál, jo. Ne jakože jízlivě, ale pro jejich budoucí vzpomínky na školu. Schválně, vy si vybavíte ze školy nějakou SMSku, co vám kdy přišla, jak jste seděli a jak jste pod lavicí SMSkovali, nebo my jsme ještě tenkrát ty sociální sítě neměli, že jo, takže my jsme nemohli scrollovat na Instagramu nebo na Facebooku, takže akorát jsme si mohli psát. Nevybavíte, že ne? Ale vybavíte si to, jak jste při hodině posílali psaníčka? Jak jste je házeli přes celou třídu? Nebo posílali po ostatních, tak aby to učitel neviděl a pak to trapně nečetl před celou třídou? Vždyť to, když si vezmete, tak to byl úplný koncert. To bylo to labutí jezero. Když jste potřebovali ze zadní lavice poslat dopis dopředu a zpátky, tak jste museli zapojit polovinu třídy. Jo? Na tom se učila spolupráce. Na tom se tvořil týmový duch a tam vznikly ta definice zlatý český ručičky. Takže vrátil bych zpátky psaníčka do hry. Ať ty děti mají na co vzpomínat. A kdo ví, třeba jednou, až jim bude 30-40, tak nějaký to psaníčko doma objeví šuplíku. Teď Avicii na Hit Radio.

0: Fajn.
1: Miles Smith na Hit Radio s hitem Nice to meet you ve 13 hodin a 23 minut. Někde jsem četl, že Miles Smith se docela zajímá o kryptoměny, tak pokud jste na tom stejně jako on, tak mám tady pro vás docela zajímavou informaci, protože banky začaly nabízet bitcoiny. Jo, třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci, kde nepotřebujete žádnou registraci nebo složitý nakupování, prostě kousek vám dají dokonce zdarma. Mají teď akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás to zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stáhnout si apku Partners banky a zadat kód BTC500. No a pak už je to samozřejmě na vás, jo? A vlastně tím pádem máte i kus bitcoinu gratis. Na Hit Radio už za chvíli úplně gratis. Pink a Nate Ruth a nebude chybět ani Shabuzi. A pak pro vás chystám ještě jeden hudební klenot, který nás navnadí na retro víkend, který pro vás už chystáme tento víkend na Hit Radio.

0: jen na Hit Radio.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power. Tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Kam si chystáš, Hurvajs?
5: Na výlet, taťuldo.
4: V tvým věku?
5: No jo, sice je mi 100, ale cestování mám pořád rád.
4: No a kam tedy?
5: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
4: A co naše divadlo?
5: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
4: Tak přijďte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
5: ITEP.plzeň.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
9: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
10: Když mobily, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
12: rozšíříme výběr.
13: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
12: Ale je to na vás.
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Trenýrkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
18: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
19: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Někdy se člověk musí otáčet, jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
15: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod už tuto neděli.
3: Hit Radio.

0: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
1: Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Radio.

Ve středu odpoledne, chviličku po půl druhé, posloucháte Hit Radio, s vámi je Jirka Pelnář a ptám se vás, jak jste na tom s prokrastinací? Děláte věci na poslední chvíli a jste z toho ve stresu? Ono se říká, že pod tlakem vznikají diamanty, ale na rovinu, hele, ne vždycky je to dobrý pro naši psychiku, že jo? To znáte sami. Člověk je potom nevrlej, takovej věčně přinaštvanej, podrážděnej, občas možná i lehce agresivní. A to všechno pramení jenom z frustrace, že nestíháme, jo? A přesně v tomhle stavu byl i autor srdcovky, kterou tady pro vás mám teď připravenou. Všechno bylo hotový, jo? Všechny nástroje nahraný, sestříhaný, veškerá melodie, prostě celá píseň hotová. Jediný, co chybělo, tak byl text. A ráno se šlo nahrávat do studia. Představte si tu situaci, jo? To musel být horor. Byl to rok 1997, takže ty internety prostě jako nebyly, jo? AI vám to nevymyslela. Bylo to všechno jenom na vás. On už byl tak vyřízený, že si na papír napsal větu. Když máš na krajíčku, pamatuj, že jednoho dne to všechno skončí. No a jakmile tohle napsal, tak najednou bum, že jo, jak lusknutím prstu to přišlo, slova do sebe začaly zapadat a vznikla nádherná balada, ale nádherná. Je o překonávání těžkých životních období, že bez ohledu na to, jak náročná je přítomnost, tak přijdou lepší časy a nakonec společně lidé dosáhnou pocitu lehkosti a štěstí. Tak jestli teď na podzim zažíváte nějaké úplně nelehké období, tak tohle je přesně ta píseň, kterou potřebujete slyšet. Tohle je přesně to světlo na konci tunelu. Nebojte se, bude líp. Lighthouse Family High. Na Hit Radio.

0: Neříkej, co má se stát ve 2:45. Když jsem se před chviličkou ptal, jak jste na tom s tou prokrastinací a co děláte na poslední chvíli, tak dost mě tady pobavila zpráva od Patyho, který píše: hele, já chodím na poslední chvíli do hospody a jsem z toho teda vždycky hodně ve stresu. Tak pochopitelně, to chápu, tak snad se vám to dneska nestane. Jo, je středa. Za chviličku John Legend, taky Naughty Boy a Sam Smith, a hlavně, abyste taky nepřišli dneska pozdě nebo úplně na poslední chvíli k naší středeční roletě dvojsmyslů. Ta nás na Hit Rádiu čeká ve 2 hodiny, tak buďte s námi.
1: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na 2 směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu

0: nejlepší ořechy, ovoce a sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace ManiStretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci.

0: od 8:30 do 13:00. Opakuji, Keramika Soukup Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
5: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hity ti na City hrajeme každý den. Svatební pochod na zámku ti ale zařídíme jenom jednou. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold a prsteny od Alo Diamonds. Registruj se na našem webu. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: John Legend a malá romantická balada krátce před druhou hodinou odpolední, před námi nejnovější zprávy. No a jak to vypadá, jak je to u nás? Máme u nás čínský špiony, anebo ne? I to se řešilo dnes u soudu. Máme aktuální informace, uslyšíte je ve zprávách přesně ve dvě. Teď aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si stále pozor poblíž Domažlické nemocnice. Probíhá tam mezinárodní cvičení a také dočasně neprůjezdná Kozinova ulice. Jezdí se okolními. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
4: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Mami, co když půjdem po škole ještě do Dinoparku? Od 4 je to za stovku.
6: I pro mě?
5: Pro každýho.
7: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do Dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
5: A do zoo taky.
7: Dinopark. Žijeme dinosaury.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
10: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. A to kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat sněmovna. Rozhodli poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla. Čínský občan dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu a z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás. Pokračuje obhájce Michal Sikora.
14: Odkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který tvrdí pan státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
13: A soud vyloučil veřejnost na výslech obžalovaného a čtení některých listin. Dále by hlavní líčení mělo být veřejné. Naši badmintonisté mají nového reprezentačního trenéra. Je to 52-letý medailista z olympijských her 2004 v Aténách, Indonézan Flandy Limpele. Podle svazu má bohaté trenérské zkušenosti a měl by hráčům pomoci kvalifikovat se na olympijské hry 2028 do LA. Teď ještě pohled k nám.
1: Stocká nemocnice dál vylepšuje své služby. Nově špital otevřel revmatologickou ambulanci, kde budou lékaři pomáhat pacientům s bolestmi a otoky kloubů nebo sraní stuhlostí. Výhodou nemocnice jsou krátké čekací lhůty na vstupní vyšetření, také skvělá diagnostika a léčba i dlouhodobá péče.
15: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu. Péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
1: Podle předpovědi by u nás na západě Čech mělo být dál hlavně polojasno, přechodně oblačno. Teploty vystoupají mezi 14 a 17 stupňů, na horách do 13.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je středa, jsou dvě hodiny odpoledne, tak je na čase, aby jsme vylezli nahoru někam na skálu nad rybník, vzali pořádný balván a ze zora ho hodili dolů. do té vody a rozčeřili, když si to představíte, úplně všude, jak tam padne ten balvan, jak všude jdou ty vlny, tak my přesně takhle rozčeříme ty hyperkorektní vody, které tady u nás v Česku jsou. Protože ve středu na Hit Rádiu máme vždycky ve dvě odpoledne ruletu dvojsmyslů. Oslavujeme český jazyk a popouštíme uzdu naší fantazii. Co může zaznít v ložnici a... kde? Tak to se dozvíte, jakmile dospívají Coldplay. Tak buďte s náma, připravte si mobil, budete ho potřebovat. Těším se na to.

0: Coldplay na Hit Radio. Je 14 hodin 7 minut, před námi ruleta dvojsmyslů a jenom abyste viděli, jak ten život je občas někdy nevyzpytatelný, jak je nádherný, tak já jsem měl v plánu dneska úplně jinou ruletu, než nakonec budeme mít. Jo? Hned vysvětlím proč, já to dostačím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A u zubaře. Tak a teď to vysvětlím, jo, protože koukám tady na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 a přišla sem zpráva od Lenky, která píše: ahoj, strašně se těším na ruletu, sedím akorát v čekárně u zubaře, hraje tady Hit Rádio, tak poslouchám. A pokud teda teď jste u zubaře a posloucháte Hit Rádio, tak není asi jako lepší doba na to, než dát si ruletu dvojsmyslů na to, co vás čeká už za chvíli v té ordinaci, jo? Tak co může zaznít v ložnici a u zubaře? Lení, děkuju, myslím, že ty budeš mít dneska nejzábavnějšího zubaře teda. Tak jo, tak pojďte psát 777-937-777. Hned první tady. Ano, Dominik, jako vždycky, ten nejlepší. Dominik píše jako první vždycky, jo? Dominik píše: otevři ústa. Jasně. Zastrčte ten jazyk. Moc hezký, děkuju. Já tomu tady trošku ještě naložím, což teda není zpráva, to mluvím sám za sebe. Co třeba jednička výplň, dvojka výplň a tady si pomůžeme můstkem. Nekousat, a dobrý, už to začíná, tak jo, opět dneska vyberu ty nejlepší a ty nejlepší získá ode mě limitovanou verzi Hit Radio, verzi Člověče nezlob se. Tak pište 777 937 777.

0: Mihaj a Anděl. Ať už teď děláte cokoliv, tak vás spojuje s celou republikou to, že přemýšlíte nad tím, co může zaznít v ložnici a také u zubaře. WhatsApp Hit Radio 777-937-777, praská ve švech, je to jako neskutečný, tak dorovnou na vaše zprávy. Tak třeba tady Petr píše, a tohle bolí? Prosím, raději mi to opíchejte. Zdravím Irena. Tohle, Kristýna, jsem sestřička u zubaře, tvoje ruleta mě fakt baví a já zde velmi často říkám, další prosím. OK, rozumím. Teď vám nasadím brýle, bude to stříkat, tak to nemáte ve očích. Ahoj Petr, no Petře. Lenka, zdravím z dentální hygieny, bavíme se tady. Já často říkám, nebojte se, vejde se i mezi jedničky. Ze života, můžete skvělý. Martin, hlavně mi ho nevytrhněte. O, jasně, OK. Co další? Tady takhle projedu, tohle nemůžu, tohle taky nemůžu, boží, strašně. Hele, Tomáš, dám vám rajský plyn a probudíte se, až bude po všem. Kámo, jestli si tohle někdy řekl v ložnici, tak se upřímně divím, že jsi pořád na svobodě. To není dobrý nápad, tohle ne. Co nějaký hlasovky? Máme tady, určitě něco najdu. Na WhatsAppu 777-937-777.
1: Ahoj, jako bývalou zubní instrumentářku, mě napadá jedině au. Ahoj, Míša.
0: Děkuju. Posílejte dál, za chvilku vyberu to nejlepší. 777-937-777.

0: Martin Silovek a Dragonet, posloucháte Hit Radio a já vám garantuju, že dnešní den, tedy středa 14. října 2026, je dnem, odkdy už se na vašeho zubaře, zubařku, dentální hygienistky nebudete dívat stejnýma očima jako do dnes, jo? Máme tady ruletu dvojsmyslů, co může zaznít u zubaře a v ložnici. Vybírám pár posledních, musím to nějak dát asi na Instagram, protože je to strašně moc, je to boží. Ale díky za to, že mi píšete i přímo ze zubařských ordinací, tak mám tady třeba zdravím všechny ze zubní ordinace. Mojí sestřičce se podařilo při odsávání velkou savkou přisát pacientovi na sliznici tváře a zahlásila: jejda, jsem vás vycucla. Tak ještě, že máme ty roušky, vážná tvář se opravdu nedala udržet. Jiný pacient zase po aplikaci injekční anestezie zahlásil: pane doktore, vy tak dobře pícháte. OK, dobře. Máme tady prostě veselo, zdraví Jitka. Ahoj, zdravím ze zubní ordinace. Mám tady další zprávu. Dobrá, tak ho tam ještě nechám, ale počítejte s tím, že dřív nebo později bude muset ven. Tohle je taky boží. Já ho vyndám raději hned, než bude nějaký problém. Já už nemůžu. Přejďte si jazykem po zubech, jestli tam něco nezůstalo, nebože. Tohle je taky moc. Sestro, podržte mi to rozevřené, já tam takhle nevidím. Tak pojďme. Pojďme teda vybrat to nejlepší, jo? Je to nejlepší a zároveň tedy nejčastější, tak jsem tady našel. Jsou to opravdu jako stovky zpráv, stovky. Je to neskutečný. Ale myslím si, že Filip tohle napsal jako první. Za mě teda pro dnešek nejlepší. Co může zaznít u zubaře a v ložnici? Hotovo? Můžete si vypláchnout. Zdravím do všech zubařských ordinací po celé České republice. Od dnešního dne vztah pacient zubář už nebude jako dřív. Hotovo, můžete si vypláchnout.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
1: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
2: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za stovku.
8: I pro mě.
7: Pro každýho.
9: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
7: A do zoo taky.
9: Dinopark. Žijeme dinosaury.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: M plus H.
13: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
14: Klikni hned na MHCZ.
15: MHCZ.
14: Už 30 let.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Já jsem nevinný.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
16: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
17: Paka, Benka.
16: Z vězeňského prostředí.
18: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
16: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
19: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
20: Máte snad něco lepšího?
19: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
20: Jo.
19: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
20: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
19: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
20: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
21: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
22: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
23: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
24: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
25: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
26: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
27: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
28: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
29: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Conora McDavida, jo. Ahoj. Tady Conor McDavid.
28: Tak to by mě přimělo, no.
29: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím puk. Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
28: Jo, chci odejít hned.
29: Chci umřít. Já už taky.
27: Dnešní snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 38 minut, dneska je středa a my už tady na Hit Radio přemýšlíme nad pátkem a taky nad sobotou i nad nedělí. V pátek ve 3 odpoledne to začne oblíbený retro víkend u nás na Hit Radio, bude pokračovat až do neděle do 18 hodin a v sobotu a v neděli navíc s našima kolegama z Hit Radia 90, které můžete ladit v dabu. No a co zazní v rámci retro víkendu? No samozřejmě třeba i R.E.M.?

0: Kateřina Marie je tichá a zničená zem ve 3:15. Pomalu Alice se vlastně spolu loučíme. Moc děkuju za dnešní ruletu dvojsmyslů, pokud jste posílali i vy některé příspěvky a zároveň i za to, že jste to vydrželi poslouchat. Je to skvělý, prostě každou středu ve 2 odpoledne tady na Hit Rádiu zkoušíme, jak tenký led v dnešní hyperkorektní době ještě je. A nemyslím si, že dneska by pod náma křupnul, myslím si, že dneska už jsem si trošku i namočil podrážky. Tak moc za to děkuju, můžeme v tom dál pokračovat. My na Instagram Hit Rádia a taky na můj, můžete si mě tam najít, jsem tam jako Jirka Pelnář, tak dáme video. A pokud se nebudete stydět a bát to takhle veřejně napsat, tak do komentářů můžete ty jednotlivý tipy psát i vy, co může zaznít v ložnici a u zubaře. Musím vám jako říct, že takhle jsem se dlouho fakt ještě nezasmál. Úplně jako super. Takže díky, budu to tam mít na Instagramu v průběhu dnešního odpoledne. Můžeme se tak ještě zabavit až do dnešního večera. Za chviličku Imagine Dragons, taky David Guetta, tedy svým Stones and I a především naše odpolední show, která se na vás těší od 15. hodiny. Já jsem Jirka Pelnář a jsem rád, že posloucháte Hit Rádio. Zítra v pravé poledne na startu srdcovek se na vás těším. Tak se smějte.
1: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
2: Zapomeň na nudu, náhod tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
3: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Někdy se člověk musí otáčet, jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky
9: CZ. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Zahradnictví Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
11: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina. Postele Losina.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
14: Jo.
13: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
14: Co mě zrovna napadne?
15: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14.

0: námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LogSpeed.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Už se těším!
3: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na Sokolovsku. Nehodu máme hlášenou za Krásným směrem na Bečov nad Teplou, kde osobní auto narazilo do svodidel. Na místě je policie a projíždí se tam kyvadlově, tak tam počítejte s kratším zdržením. No a vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
4: www.pubec.cz.
5: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
6: Franto, kde jsou ty maliny?
7: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
6: Taky zavakuovaný.
8: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Bude 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Provoz nemocnice v Domažlicích se pomalu vrací do normálu. Jak od nás víte, od ranních hodin tam probíhalo rozsáhlé cvičení, kterého se účastnily všechny složky IZS. Dočasně bylo nutné přemístit některé ambulance, které už se ale vrací na svá původní místa. A končit by měla i dopravní omezení. Tachov postavil moderní asfaltový pump track. Ve městě a okolí jde o první sportoviště tohoto typu. Víc říká místostarosta Jan Straka.
14: Určitě se na tom jako parádně vyřádí děti, možná i dospělák si na to může zajezdit. Je to součástí jako většího celku, protože směrem na Světce nebo na jízdárnu, tak se dost často jezdí na výlety na kolech, takže je to taková jako výletní trasa. Zároveň tam máme sjezdovku, které spíš už do budoucna bude hrát prim to letní využití.
0: Dodám, že pump track vyšel na 3,5 milionu korun. Tradiční podzimní výlovy rybníků letos komplikuje extrémní sucho. Odpařila se více než polovina vody, která teď chybí i na sádkách. Výlovy velkých rybníků se proto odkládají až na konec listopadu, aby vánoční kapři strávili na sádkách co nejkratší dobu. Plzeňští fotbalisté dnes vyrazili do Maďarska. Zítra je totiž čeká další ze zápasů Evropské ligy, tentokrát proti Ferencvároši. Utkání v Budapešti začne přesně v 21 hodin.
15: M&M Viva Bella, Modr Michal Sviták, péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
0: Zítra by u nás na západě Čech mělo být většinou polojasno, přechodně oblačno s teplotami mezi 13 a 17 stupni. Ráno se místy můžou objevit mlhy anebo nízká oblačnost.
12: Právě teď začíná nejposlouchanější odpolední show na západě Čech.
16: A nekecaj, nádherný odpoledne, chvilku po 15. hodině, Otaše až po Prahu, dokonce i ve Struhadle ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
17: Konec hřibové sezony, první ples letošního roku a k tomu někoho z vás pošleme na Viktorku na Evropskou ligu.
16: No tak snad neostrouháte, k tomu taky další hity My Chemical Romance a začínáme s Lady Gaga.
12: Hit Radio FM Plus.

0: tady je Divoký západ, nádherný odpoledne všem a díky, že nás posloucháte.
1: Vyrazil byste na bál nebo na ples už takhle v polovině října? Ano, my vás na jednem vezmeme. Je to vůbec první bál letošní sezony, koná se v Koterově, v plzeňském Koterově, a to v sobotu 17. října. Už se těšíte?
0: Ježiš, tak jako díky bohu za to, že během zimy jsou různý bály, plesy a tyhle ty tancovačky, protože jako co jiného během té zimy dělat?
1: Já úplně říkám, teda zírám, že tohle to říká Jakub. Jo, protože jestli možná naši posluchači, jestli něco nevíte o Jakubovi, tak on neumí ani jeden vesnický tanec.
0: Náhodou, dupák o půlnoci na stole, ten mi jde dobře.
2: No, ty se vždycky jako, tak jako neurčitě kýveš, ano, a do rytmu,
0: přesně,
2: hezký.
0: Jako ples, kde nejsi na stole, nestál vůbec za to.
1: Prosím vás, lidi, jestli někdy potkáte Jakuba na plese, tak s ním nechoďte tancovat. Na bar klidně, jo, to je v pohodě. I na chlebíček ho vemte, jo, to je v pohodě, ale na parket a už vůbec ne po půlnoci.
0: Takhle záleží na tom, jak máte drahý boty. Už máte nějaký za 2 kila odvětví, tak to můžem dát.
1: Kámo, ty jsi schopnej pošlapat ty šaty, jako, jo. Jaký boty prostě.
0: A to může být minisukně, viď?
1: Takže kdyby vás tenhle ten ples zajímal, je to staročeský ples v Koterově, je to už 38. ročník, koná se tuhletu sobotu 17. října od 7 večer, samozřejmě kde jinde než tamnější Sokolovně.
0: Tak ale počkej, tak jako pojďme se zeptat, jako tancujete, jste dřeváci, anebo ne? To by mě zajímalo, jestli jsem v tom sám. 720, 870, 237, napište na náš WhatsApp. Tohle je Alex Veren.

0: Od Bacha, Norma Joan. Tady je Hit Radio FM+. Krásné odpoledne, startujeme
1: plesovou sezónu.
0: Ano, to je to slovo, děkuji.
1: 17. tuto sobotu, 17. října, první ples letošní sezony. Je to v Koterově, v Plzni a se samozřejmě všichni velmi zvání. Teda všichni až na Jakuba, který se tady přiznal, že neumí tančit. Jakoby, jak je to možné?
0: Neumím.
1: Jak to, že neumíš?
0: Já jsem jako na střední jsem záměrně vynechal taneční.
1: Proč?
0: Protože jsem věděl, že jsem totální dřevo a prostě já to neumím.
2: No tam byla ta šance.
1: No přesně. Když něco neumím, tak si to jdu jako naučit, ne? Nebudu se jako jen tak
0: já
1: jako zdokonalovat v tom, co umím.
0: Já prostě umím tančit na tom stole, skákat, na ten big beat, to mi jako jde, ale tohle ne. Dokonce já jsem minulý rok na Stockském plese pod vlivem slíbil, že letos půjdu do tanečních. Víš, jak jsem musel lovit v paměti, abych vyhrabal nějakou výmluvu, abych tam nešel? Víš, jak mi to dalo zabrat? Víc než ten Valčík nebo Polka.
1: No tak vidíš, není na čase třeba to jako zlomit? Hele, ne. Třeba podle mě nás teďka poslouchá pan Krejčík, jo, mistr taneční školy, ten za chviličku už rozjíždí tady ty taneční kurzy, ten by tě klidně vzal, Jakube.
0: Ne, já bych chtěl pozdravit pana Cícha do studia, protože přesně tam jsem měl jako jít, on je taky hrozně šikovný. Aha. Má svatou trpělivost, ale já jsem tam byl jednou na prodloužení, prostě to nejde, jako to nejde, to je věc, která prostě jako nejde a když něco nejde, tak to nemá cenu lámat.
1: To jsou jenom ale prostě výmluvy.
0: Prosím vás, vozujete se někdo, kdo to máte stejně. 720, 870, 237, jestli nás poslouchá nějaký prkno, který neumí tancovat. Prosím vás, dejte o sobě vědět.
2: Táto, co to je turbína?
3: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
2: No jasně.
3: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
2: A kdo je vyrábí?
3: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
4: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
11: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
12: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
11: Byty Dobřany.cz.
13: V Dobřanech se žije dobře.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup.
16: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
15: Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice.
16: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
15: Konec hlášení.
17: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
18: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
19: No, říkala, že nic nechce.
18: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
19: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
20: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
19: Romantickou večeři.
20: Pobyt pro dva.
19: House running.
20: Jízdu v supersportu.
19: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
20: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
19: Nejlepší zážitky hledejte na
21: firma na zážitky.
19: CZ.
22: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
23: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
22: No nekecej.
24: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
25: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.

0: Tohle je Pitbull a Marc Anthony, posloucháte Divoký západ. My tady startujeme plesovou sezónu v sobotu v Kotterově 17. října. První ples letošní sezóny. No a Jakub tady před chvilkou udělal takovou velkou výzvu. Jakub se veřejně přiznal před tady jako celým západem Čech, že je absolutní taneční dřevo a chtěl vědět, jestli je na tom někdo stejně.
1: Zaplať pámuch. Já vám moc děkuju, že píšete. Fakt moc díky. Jo, budu číst. Přišla zpráva. Přesně souhlasím, mám to taky tak. Tanec rovná se trauma. Vyhýbám se mu celý život a moc lidí v okolí pro mě nemá pochopení. Zkrátka nemám v těle tu ladnost, rytmus, chybí mi odvaha, je mi to trapný vylíst na parket, nejsi v tom sám, Alena.
0: Hele, Aleno, já si myslím, že jsi na sebe jenom strašně přísná. To je jako, víš, to je prostě jako optika vždycky toho daného člověka. A jestli máš problém teda s tím, že jako se sama sobě nelíbíš na tanečním parketu, tak se nekoukej na ty videa, že jo? Prostě to je jednoduchý.
1: Super, super. Jako opravdu, ale teď si Aleně opravdu pomohl. Píše taky Petr. Ahoj, ohledně tancování na plesech. Čím více blíží půlnoc, tím víc a lépe mi to jde, to tancování. Po půlnoci jsem celý Michael Jackson.
0: Takže prosím vás, beru to zpátky. Alenko, prosím tě, radši tančí tady s Petrem, jo? To bude to úplně perfektní.
1: Ale až po půlnoci. Tak klidně pište dál 720 870 237 náš WhatsApp. Tohle je Lucie.

0: Miley Cyrus na Hit Radio FM+. Taylor Swift vystřídá za chviličku hned po reklamách.
1: 720 870 237, to je WhatsApp, na který nám píšete vaše zážitky a taky zkušenosti z plesů. Napsal nám Martin, tancovat neumím asi ani jako Kuba, ale yes, na plesy chodím hlavně kvůli tombole.
0: A to
1: myslím, že je teda věc, kterou budeme mít s Martinem jako společný, dá se říct tak nějak všichni, jo? Protože tombola, hele, jako ať chceš nebo ne, je to prostě tak, jako.
0: Ale podle mě už tombola není co bývala.
1: Jak to myslíš,
0: kde jako? Kde jsou ty časy, kdy byl v tombole, nevím, vozek hnoje, nebo nová popelnice? To už tam prostě jako není, teď máš mixéry, já nevím co všechno.
1: Termomixy, že jo?
0: Já normálně chci bojovat za hnůj v tom vole.
1: Ale to je přesně ta věc, kde, jako, kde se odlišuje prostě vesnický bál od městského plesu. Ty si jako dovedeš představit, že tady třeba na reprezentativním plesu města Plzně.
0: Já dokážu.
1: Kolečko hnoje.
0: A přesně vím, kam bych s ním jel.
2: Podzim má svoje barvy, 90. zase svoje hity a my z toho uděláme

0: odpoledne. Porsche
1: Plzeň. Dobrý den.
2: Je Škodovka vaše srdcovka?
1: U nás v Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
2: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
1: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
2: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
1: Porsche Plzeň. Porsche-plzeň.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Under Armour
9: makes you better. Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na Under Armour CZ.
10: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
11: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
12: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod už tuto neděli.
13: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
14: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
16: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Ale dámy, ano, David, posloucháte Divoký západ a asi tak 4 nebo 5 měsíců zpátky, já vím, možná si to asi nebudete pamatovat, ale já to připomenu. My jsme tady mluvili ve zprávách o tom, že ještě před koncem školního roku se objevila zpráva, že jistá dívčina od nás ze západu Čech měla neuvěřitelně velký počet neomluvených hodin ve škole. Ten počet byl skoro 1000 hodin.
1: Takhle prostě rok se s maminkou válela u moře.
0: Opravdu prostě rok se s maminkou válela u moře a jako ani jedný jako netankovalo, že by měli chodit třeba jako do školy, jo.
1: Teď to řešil soud, už známe trest a teda ku podivu zákaz vycestování ze země to není. Nerozumím.
0: Divný.
1: Podávám odvolání.
0: Víc vám řekneme za chvilku, budou tady zprávy přesně v celou.

0: Krásný odpoledne, tady je středeční hit Radio FM+, už za chvilku nejnovější zprávy.
1: A teď nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se v Aši. Dávejte si velký pozor v okružní ulici u křižovatky s Jiráskovou. Srazili se tam dva osobáky. A ještě dopravní omezení na dálnici D5 opatrně mezi kilometry 126 a 128 směrem od Plzně na Rozvadov, kde se teď pohybuje vozidlo údržby. Další dopravní info můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio FM+.
1: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. 2 roky prázdnin ano, musí na to ale být omluvenka a hlavně škola o tom musí vědět. Podmínku od soudu dostala žena z Klatovska, která odjela s dcerou na dovolenou do Egypta. Dívka ve škole zameškala 900 vyučovacích hodin, místo kterých si užívala u moře. Rozsáhlé pátrání dál probíhá na Karlovarsku. V terénu jsou i dnes desítky lidí, kteří už od neděle hledají ztraceného seniora. Muž odešel ze zařízení v Radošově. V minulosti měl vazby také na Karlovy Vary nebo Kraslice a přátele má i na Plzeňsku. U sebe by mohl mít francouzskou hůl a na nohou výrazně červené tenisky. Dál pokračuje výzva 10 000 kroků. Cílem je motivovat lidi k pravidelnému pohybu. Víc říká koordinátorka Silva Machová.
12: Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu, ale každý účastník si zvolí takzvanou osobní výzvu, když si dáte takové malé předsevzetí a řeknete si třeba, já bych rád každý den ušel třeba v průměru 4 kilometry.
1: Veškeré další informace jsou na webu 10000kroků.cz.
13: M&M Vivabella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Vivabella, Letce u Plzně.
1: Zítra by u nás na západě Čech mělo být převážně polojasno, místy i oblačno. Ráno se u nás můžou objevit mlhy anebo nízká oblačnost. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni Celsia.
10: Máte štěstí, ještě nás nezakázali. Divoký západ pokračuje. Kuba Rada, David Brabec a Bára Purkartová jsou tady.
0: 16 hodin a 2 minuty, jo? Posloucháte to správný rádio, my jsme Divoký západ a něco pro vás máme.
14: Lupení na Evropskou ligu 22. října. Od 9 večer se v Plzni bude hrát a my si za chviličku dáme bulharský kvíz. Když ho dáte, i když ho nedáte. Tak lupení dáme, tady je Chaleta Selaví.
10: Hit Radio

Tak ale ta se laví, jak jsme slíbili, tak jsme taky splnili. Tady je divoký západ Hit Rádia FM+. Levski Sofia, bulharský mistr, míří sem k nám na západ Čech Drusan Areny 22. Proti něm bude hrát Evropskou ligu naše Viktorka. A my pro vás máme lupeny, navíc i šálu 720 870 237. Pojďte volat právě teď.

0: Tohle je Shakira a Zoo, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, my jsme hrdým mediálním partnerem plzeňské Viktorky, v letošním roce hraje Evropskou ligu a už brzy se budeme moct všichni potkat opět na tribunách.
1: 22. října o 9. večer, Levski Sofia, bulharský mistr jejich domácí ligy a Milan na telefonu, který tam může vyrazit, ahoj.
2: Ahoj.
0: Milane, abys to neměl zadarmo, máme pro tebe bulharský kvíz, umíš něco bulharsky?
2: Bulharsky moc neumím teda.
0: Moc, ale trošku třeba asi jo, tak uvidíme, jo? Takže na tobě, no, já řeknu slovo a na tobě je říct, jestli to je bulharsky, anebo jsem si to vycucal z prstu, OK?
2: Jo,
0: tak, tak co takovej...
2: To snad, jo, to snad dám.
0: Jasně, tak pojďme první slovo. Mazgavec.
2: Mm-hmm. Mazgavec, jo? Tak to jako může být bulharsky.
0: Ale není.
1: Jako mohlo by,
0: ne,
1: mohlo by.
0: Ne, je to úplný nesmysl. Co třeba drapkanica?
2: Drapkanica, to si krás.
0: Drapkanica. Hm.
2: Tak když mazgavec nebyl, tak drapkanice taky nebude.
0: Ano, správně.
1: Yeah.
0: I tohle jsem si vymyslel. A nakonec chlebarka?
2: Chlebarka, jo. No, to taky nebude.
0: Hele, chlebarka opravdu je bulharské slovo. A schválně, co by to asi mohlo být? Chlebarka, taková chlebarka.
2: No, no, nabízí se něco s chlebem určitě.
0: A je to šváb.
2: Třeba nějakej...
0: je to šváb. Tak snad ty bulhary rozmáčkneme...
1: Jako chlebárky.
0: Jako chlebárky. Ty určitě u toho budeš. Milane, gratulujeme, máme pro tebe nejenom dva lístky na Evropskou ligu, ale taky dvě klubové šály.
2: Dobře, skvělý, mám radost.
1: To je dobře. Měj se krásně, vytrž nám na drátě, pro vás ostatní zásadní věc. Další chlebárky si dáme zase zítra.

se na Šumavě volá, tak se v Krušných ozývá. Divokej západ Hitrádia FM+.

0: Chodíme s ním, by to nešlo, za chvilku Sigma nebo Eva Farná, o tý se teďka dost mluví, my ji nebudeme probírat, my ji budeme hrát, ale to až po dopravě.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Chebsku v Aši. Stala se v okružní ulici u křižovatky s Jiráskovou, kde jsou v sobě dva osobáky. Vyšetřování by pomalu mělo končit a zhruba do 15 minut tam projedete zase plynule a bez zdržení. Další dopravní informace můžete psát k nám na náš WhatsApp. Číslo k nám je 720 870 237.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Gravitrax Spider-Man!
7: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
6: Když stavebnice, tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
11: Kam si chystáš, Hurvajs?
12: Na výlet, taťuldo.
11: V tvým věku?
12: No jo, sice je mi 100, ale cestování mám pořád rád.
11: No a kam tedy?
12: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
11: A co naše divadlo?
12: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
11: Tak přijďte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
12: ITEP.plzeň.cz. Haha!
13: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
14: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
20: Já jsem nevinný.
4: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
20: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
21: Paka, Benka.
20: Z vězeňského prostředí.
22: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
20: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
23: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata v garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo?
24: No já jsem úplně vorosený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
23: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
24: Cože?
23: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
20: Čekání v kolo.

0: Eva Farná a Mirai, doufám, že jste si vzpomněli na cestu z práce domů, ta je důležitá, vlastně nejdůležitější dneska. Jo? Tady je divoký západ, krásné odpoledne.
1: Prosím vás, jestli drobec šílíte z toho, že ještě nemáte vánoční dárky, tak buďte úplně v pohodě, protože město Plzeň ještě nemá vánoční strom.
0: A už ví, co nám pod ním nadělí.
1: No počkej, my jsme tady o tom mluvili někdy v létě, že teda město schání strom a tak. Já vím, vy jste byli pryč, teda já, když jsem byl pryč na dovolený, vy jste tady o tom mluvili taky s Karlovými Varama a tak. Ano. Plzeň stále nemá vánoční strom a to jsme v půlce října.
0: No tak ať zavolají do těch Varů, tam měli tři.
1: Jo a blbý je, že oni teda rovnou řekli jako město, že dál než 50 km pro ten strom teda rozhodně nejedou.
0: No tak když dojedou třeba k Toužimi, to si myslím, že by 50 mohlo být, zbytek jim dovezou z těch Varů. Tam ten má, si to předají na hranicích.
1: Přes
0: to...
1: krajská spolupráce.
0: Mezikrajská.
1: Ano, tak prosím vás, kdybyste náhodou měli na zahradě strom vysoký jako panelák, tak se přihlašte, chtěli byste ho třeba odvést, tak město ho vlastně jako za vás zadarmo pokácí, odveze a veškerý náklady uhradí. Ale více jak 50 kilometrů nekam nepojedou.
0: Přás, když už to David jako srovnal s tím panelákem, tak je ti aspoň hezký nejak ty paneláky.
1: Paneláky jsou moc pěkný, co blbneš.
0: A viděl jsi ten strom minulý rok? Ten byl přesně jako panelák. Nezateplený, šedivý. Rock set, June Afternoon.

0: Doufám, že už je vám taky do zpěvu. Tady je Divoký západ Hitrádia FM+. Za 7 minut 4:45 a my jdeme do lesa.
1: Jo, dá se říct, že houbařská sezona se nám překlenula do druhé poloviny. V lesích teďka aktuálně můžete najít třeba kotrče, hlívu ústřičnou, klousky, václavky, bedly nebo ryzce. Se hřibama už nepočítejte.
0: Já tedy jako nechápu moc tu modlu, proč všichni chtějí ty hřiby?
1: Jsou dobrý?
0: Já třeba daleko víc ujíždím na masákovi, na bedle, prostě mě to chutná daleko víc, jako když potkám hřiba, tak dobře, jako vezmu ho, usuším ho, pak ho narvu do vomáčky nebo někam, ale...
1: Jako není přece nic lepšího, než čerstvej hřízek z pravýho hřiba, ne?
0: Není nic lepšího, než čerstvej malej masák s kmínem na čerstvém chlebu.
1: To není pravda, to není pravda, protože jako Čech ti můžu oponovat a říct, že prostě jako strouhanka, to je to nejlepší, co můžeš
0: tak
1: říct.
0: Si tam dej telecí do té strouhanky.
1: Já si klidně dám i telecí, já s tím nemám problém.
0: To musí zaplatit, viď?
1: No, to bych musel zaplatit. Každopádně, jestli se teda chystáte do lesa, počítejte s tím, že hřibová sezona už skončila jak na Šumavě, tak na Sokolovsku, tak v Praze i v jiných místech.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek budou mými hosty magistra Eliška Bínová, ředitelka Mánesovy školy, a Ondra, žák 9. třídy. V čem je Mánesovka výjimečná? Jak probíhá výuka v hodinu a půl dlouhých blocích? Jaké hodnoty učitelé studentům vštěpují? A proč jim žáci můžou tykat? A jak se studenti sami podílejí na výuce? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběh, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší...
4: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
5: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
4: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
5: To musím mít!
4: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
5: tak Mironet! Klikni!
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
12: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
13: Zlato, co máš dneska v plánu?
14: No přece všechno.
15: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
13: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
16: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
17: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
18: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: si koupil na Šumavu, jsou mi k ničemu, protože těch 7 koncertů je podvat.
1: Počkej si na zprávy.
0: To nevím, jestli vydržím. Teda. Moje nervy. Lístky na vyprodaný koncert a oni jsou falešný.
1: Uvidíš.
0: No, tak než tu budou zprávy, jestli jste náhodou z toho trošičku ve stresu, máme pro vás něco, co vás uklidní.
1: Je. To potřebuju.

0: Skvělý hity, dobrá nálada a k tomu ještě užiteční informace. Tenhle ten balíček jsme my, Hit Radio FM+.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení pořád ještě trvá na dálnici D5. Opatrně na kilometru 143 směrem od Plzně na Rozvadov. Je tam dočasně zavřený pravý jízdní pruh. No a opatrně taky na dálnici D6, kde omezení čeká od kilometru 140 ve směru do Chebu. I tam si dávejte pozor. A pokud máte další aktuální info z dopravy, tak pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
7: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
10: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Marek Ztracený varuje před podvodníky. Nabízejí totiž vstupenky na jeho koncert, který se bude konat příští rok na Šumavě. Ceny jsou ale astronomické a pohybují se až okolo 7000 korun. Řada lidí navíc na nabídku kývla zaplatila, vstupenky ale vůbec nedorazily. Tak si na takové praktiky dávejte pozor. No a přibývá také dalších podvodů na internetu. Jak podvodníkům nenaletět, vysvětluje preventistka policie Monika Šindlová.
11: Určitě nikdy nepřecházet na například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód z SMS zprávy.
1: A důvěřovat bychom neměli ani podezřelým pokynům, například převodu peněz na údajně zabezpečený účet. A závěrem ještě hokej. Plzeň dnes hraje další ze zápasů Ligy mistrů. Od 18:30 se představí na severu Evropy ve Finsku. Bez ohledu na dnešní výsledek mají Indiáni jistý postup do play-off.
12: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
1: Na západě Čech zítra budeme mít většinou polojasno, přechodně oblačno. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni. Na horách pak vystoupají nejvýš ke 13 stupňům Celsia.
13: Všichni normální už mají padla. Teď jsme tu my. Kuba, David a Bára. To je divokej západ Hit Radia FM+.
0: A k tomu skvělý hity a báječná nálada. Přejeme vám nádhernou středu. My jsme divokej západ a vy jste s námi. Tady je Rudimental a za chvilku Verve. Bittersweet Symphony.
13: Hit Radio FM+.

0: se říct takový one hit wonder, Verb a Bittersweet Symphony, dali jsme si je právě teď na Hit Radio FM+, ale už brzy si můžete těšit na velký nášup podobných hitů.
1: Chystáme totiž retro víkend, kde 100% i Verb zazní. Mimochodem, do roku 2019 z tohohle songu neměli ani kačku, ani korunu, ani dolar, ani euro.
0: Z toho přece museli tát strašně tantiemy, ne?
1: Ano, ale práva k týhle písničce měli Rolling Stones a Mick Jagger, který to rejžoval celou dobu od toho 98.
0: Jak tomu mohl mít práva Jagger?
1: Oni použili totiž nějaký asi 3 tóny z jiný jako písničky Rolling Stones. Aha. I to ofiko přiznali. A tak 21 let prostě kasíroval Mick Jagger prachy za tuhletu jako senzační věc.
0: Jo, on je totiž strašnej chudák.
1: No právě.
0: Jo, do kapsy hluboko, že jo. Ano. 4 hypotéky, že jo, ano. Prostě. Jo. Na účtě ani vindra.
1: Zrezlej trabant před vchodem, já to chápu. Ale v roce 2019 evidentně už si viděl na nějakou tu káru a tak řekl, hele, teď už to moc zasype ten hit. Tak já už ho nechci, už je váš, jo. Takže od roku 2019 opravdu jdou peníze za tuhletu skladbu konečně těm, kdo ji dali dohromady.
0: Nejenom skvělá hudba, kterou prostě leta milujete, ale taky informace, který i po těch rocích překvapí. Tak to je Retro Víkend a vy si ho s náma můžete dát už od pátku od 15 hodin.
2: Retro Víkend. Retro Víkend. Na Hit Radio FM+.

Některý rádia mají odpolední show. My máme Divoký západ. Kuba, David a Bára. Divoký západ Hit Rádia FM Plus až do 18 s vámi.

0: Rehab in a seš, no a za chviličku třeba Jeleni a Magdalena. Tady je divoký západ, který otevírá realitní okýnko, ale tolik peněz nemáte.
1: 45 milionů korun, jestli náhodou se vám tohle válí na bankovním účtu a hledáte zajímavé zhodnocení, máme tady pro vás jednu nabídku. Bez Družicích se prodává zámek.
0: Vysací nebo fabka?
1: Za 45 mega, jo, prosím tě. No,
0: jestli normální zámek, tak prosím vás, ne, že to někdo koupíte. Vy co s tím?
1: Co s tím? No, podívej, mohl bys si připadat jako kníže nebo vévoda.
0: Jako jediné, na co je dobrý mít zámek, je, že tam pozveš tchýni a budeš doufat, že se tam ztratí a celý víkend jí neuvidíš. To je jako jediný objektivní důvod, proč bych si pořídil zámek.
1: Aby se tam klidně mohlo stát, ale bacha, jo, je to vlastně velmi výhodná koupě, protože... Cena toho zámku, jo, reálná cena toho zámku přesahuje 2 miliardy korun. Blbý je, že ho nikdo nechce, ani to město.
0: No, proč asi?
1: A tak to prodávaj.
0: Tak v pohodě, hele, za rok bude za 35, počkej si, Davide, počkej, ale pak můžeš říkat, že jsi hradní pán, zámecký pán.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
7: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhlučí. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
11: Klikni hned na MHCZ.
12: MHCZ.
10: Už 30 let.
13: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
14: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Jelení a Magdalena, tady je divoký západ Hitrádia FM+, a podzim je tady, s ním taky dýně, který jsou nový cukety.
1: Ano, v Mariánských Lázních se teďka vystavovaly dýně, proběh tam nějaký 14. ročník lázeňského festivalu a v rámci nich tak si lidi prostě mohli nabrat spoustu dýní. A jak jsem teda koukal na fotky, tak jich spousta zbylo.
0: Já se nedivím.
1: Jo, protože dýně is the new cuketa.
0: Jako mě už týden někdo nabízí u nás dýně. Já ji nechci. Já vlastně nerozumím, k čemu je to dobrý. Mm-hmm. Krom toho, že děti mají radost, že ti na zahradě jako roste něco velkýho.
1: Ano.
0: Tak jinak je to úplně k ničemu. Pak je to hezký večer, když to svítí, ale to si tam můžeš dát lucernu místo dýně, jo, a vyjde to na stejno.
1: Když jsem byl na dovolený a projížděl jsem Rakouskem, tak když si jdeš z dálnice a projíždíš takovýma těma malejma vesničkama, tak na každý druhý odbočce, tak tam jsou prostě jako stohy, ale obrovský hory, kupy, já nevím, jak to říct, prostě mraky dýní. A ty tam můžeš jako hodit nějaký euro a vzít si, kolik dýní chceš. Nikdo se tam nezastavil, nikdo ty dýně nechce, já nevím, proč to proboha pěstujete.
0: Jenom proto, aby se to narvalo do laté.
1: Jo, teď jsem to viděl v Lidlu, taky ve slevě, nikdo to nebral. Nikdo.
0: To je přesně ukazatel toho, k čemu je dýně, aby jsme ji narvali do laté.

0: Tady je Divoký západ, Imagine Dragons nebo Adele, už za chvilku krásný odpoledne. Kam
1: vyrazit? A víme o tom, co se u nás o víkendu bude dít. Má foukat vítr, a tak vyražte na Drakiádu, třeba na chebské letiště Horní Dvory. Tam to bude lítat v sobotu od 13 do 17 hodin. Krom pouštění draků, tam bude taky malování na obličeji, tvořivý dílny, dětská stezka a soutěže.
0: Já vás taky vezmu na jednu soutěž, a to bacha v pojídání jablek a taky klání o tu nejzajímavější dýni. To všechno se koná na jednom místě v jeden den. Neděle, České údolí, Jedlá zahrada u Zlíku. Akce začíná od 3 a končí v 6 hodin odpoledne.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Zdravím všechny, co tvrdě makají a potřebují káru, co zvládne všechny fušky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Platolech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš skánět nový bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.
5: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
6: www.pubec.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka Shop Roku přináší
9: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
10: Když mobily?
9: Tak Mironet, klikni dvakrát.
11: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
12: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
11: Tak to zní jako sen.
12: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
15: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu.

0: půl deváté do jedné hodiny. Opakuji, Keramika Soukup Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od půl deváté do jedné. Konec hlášení.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Vzpomínka na Bondovku, Adela, Skyfall na Hit Radio FM+. My teď jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vás vzali na první ples letošní sezóny. Ano, tahle ta sobota, Koterov, místní Sokolovna a tradiční 38. ročník staročeského plesu. Tenhle ten ples je takovej jednorožec, opravdu nikde jinde nic takovýhleho nenajdete. Je to ve městě, ale...

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení pořád ještě trvá na trase Cheb Mariánské Lázně. Před Dolním Žandovem se pohybují silničáři, je tam proto zúžená vozovka. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
6: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympia Plzeň.cz.

0: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel se příští týden zúčastní konference v Německu. Zaměřená je na vztah mezi politikou, ekonomikou a geopolitikou. Podrobnosti k programu Hrad zveřejní až v nadcházejících dnech. Pro hlavu státu půjde o první zahraniční cestu po návratu z dovolené v Maroku. Čínský občan dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu a z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás. Jeho obhájce Michal Sýkora.
4: Vzkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který tvrdí pan státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
3: Líčení zatím pokračuje do tohoto pátku. O celoživotní úspory přišla žena z Táborska. Naletěla podvodníkům, kteří slibovali výhodné investice a snadný výdělek. Falešným kurýrům postupně předala v obálkách neuvěřitelných 4,5 milionu korun. Policie se případem zabývá. Česká televize v příštím roce plánuje vynaložit na vysílání pro malé a mladší televizní diváky 180 milionů korun, což je nejvíce od vzniku kanálu ČTDčko. Do obsahu pro mládež na webu půjde o 15 milionů více, celkem 45 milionů korun.
5: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
3: Během noci polojasno, místy se vytvoří kráno mlhy, nejnižší teploty 5 až 0 a četné přízemní mrazíky. Čekáme pak zítra polojasno, skoro jasno, během dne přibývání mraků, zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na Šumavě kolem 12 a slabý proměnlivý vítr.
6: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. S vámi dneska výjimečně Lea, tak si to společně užijeme. 80ky, 90ky, nejlepší hity až po milénium. Tak co takhle song pro všechny přátelé? Rembrandt právě teď, tak startujeme. Hezký dobrý večer.

Jedna z mých nejoblíbenějších písní z filmu Divoké kočky. Takový tip, na co se třeba můžete mrknout. Krásný dobrý večer, 9 minutek po 18. hodině, s vámi dneska výjimečně Lea. Tak co, už máte padla? Napište mi, kdo posloucháte právě teď, případně odkud a co děláte, jak se máte, na 777-937-777 a já vám za to budu posílat jeden lepší hit za druhým. 80, 90 až po milénium a jinak tomu nebude ani teď. Tak příjemný poslech, bokem doprava, bokem doleva, Los Lobos, La Bamba.

Středa večer, 14. října, 2 minutky po 7:15, krásný dobrý večer, s vámi Lea a jdeme na vaše SMSky, které jste nám napsali. Píše nám tady Lenička: krásný večer, Leonko, jsem v práci, věnuji se výkazům, což se při poslouchání Hitrádia počítá samo. Leničko, děkujeme za krásnou zprávu. Taky nám tady píše další posluchačka: ahoj Leonko, já teď poslouchám Hitrádio Klasik a moc se těším na víkend, na retro víkend, budu ho poslouchat celý víkend. Věrný posluchač Adam, tak ne posluchačka, ale posluchač. Adamku, taky tě zdravíme. Já si dám o víkendu trošku volno, ale budou tady moji úžasní kolegové z Hitrádia 90, jako je Vláďa Řepka, Markéta Rachmanová, Ivo Aláč a taky naše nová tvář Hitrádia 90, Boží Lucie, tak myslím, že si to s námi 100% užijete. Taky nám tady píše další skvělá posluchačka: hezký dobrý večer, Leonko. Poslouchám v Ústí nad Labem, připravuju dobroty na zítřejší oslavu táty narozenin. Připraven je bramborový salát na chlebíčky, v troubě se peče veka, domácí, taky bych si dala. A až trochu poklidím kuchyň, tak jdu ještě na likérové špičky. Večer pak zasloužený čaj a postel. Zdraví všechny, posluchačka Eliška. Děkujeme moc, kdo píšete, klidně pište dál a za chviličku Freedom, DJ Bobo, anebo Bon Jovi, It's My Life. Tak díky, že posloucháte.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXPEED.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Už se těším!
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespadne, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
10: Auto CB. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.
11: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
15: Já jsem nevinnej.
16: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
17: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
18: Bacha, Benka.
17: Z vězeňského prostředí.
19: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
17: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
6: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
7: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina. Postele Losina.
8: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
18: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

John Bon Jovi, It's My Life, krásný dobrý večer, 18 hodin 36 minut, aktuální čas. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co myslíte, že bude teď? Přijde nádherná žena, je to takový ženský idol mého tatínka, prosím vás. Mýmu tátovi je 65 let, možná se mu rok přidala, tak doufám, že neposlouchá. A není to nikdo jiný než... Shania Twain, nádherná ženská, ještě líp jí to zpívá, tak si ji užijte právě teď a taky bude Wet, Wet, Wet a spousty dalších skvělých hitů, buďte s námi.

0: takovouhle klasiku vám tady z Eteru Hit Rádia hrajeme. Doufám, že se máte krásně, podle toho, co píšete, ano, že většina z vás už máte padla. Taky nám tady teď přišla krásná zpráva. Tak si, Lenko, užij o víkendu volno a taky přeji, aby si užila volno i Kačenka Pechová. Ano, my si užijeme volno obě dvě, jsme strašně rádi, že občas budeme mít takhle volno, nebo ono se to děje třeba jednou za rok, takže já normálně mám, přátelé, volný víkend. Pátek, sobota, pátek vlastně večer jsem tady s vámi, ale sobota, neděle úplně volno, takže opravdu zbalím nohy na ramena, odjedu se někam zregenerovat, protože nám začíná předvánoční a vánoční sezóna, tak se těším strašně moc. Každopádně vy se těšte za chviličku Falco nebo třeba Shakira.
1: Víkend bez TikToku, bez streamování, bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
17: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční borda v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
18: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Spaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Dvě minutky po 19. jedeme, nezastavujeme nejlepší hity, Kabáti, anebo Vaya con Dios, jdeme na to.

Ne, na, na, na. I takhle zaspívat si společně můžeme. 19 hodin 8 minut k tomu krásný dobrý večer. Je středa 14.10. Hrajeme to nejlepší z 90. 80. až po milénium. Tak teď si tady dáme takovou typicky taneční pecku. ATC, My Heart Beats Like a Drum. Pamatuju si, jak jsem chodívala na takové ty diskošky, že jo, a pravým bokem jsem, pravým levým bokem doprava, doleva, levým bokem doprava jsem řekla, to jde. Tak já už jsem moc dneska, přísahám. Já bych ten mikrofon měla asi vypnout a poslouchat jenom muziku. Děkuju za všechny krásné zprávy, které nám tady píšete. Klidně pište dál, co dneska děláte, jestli už máte padla na 777 937 777. A tu tanečky pecku ATC posílám právě.

0: Just Call to Say I Love You. Posloucháte Hit Radio, dvě minutky po čtvrt na 8, aktuální čas. Hezký dobrý večer. A v téhle skvělé muzice pokračujeme dál. Co takhle? Bye, bye, bye. A devadesátková kapela, boy band, který já jsem měla vylepený doma ve svém dětském pokojíčku. NSYNC, konkurenti Backstreet Boys. Akorát ten rozdíl je v 21. století, že Backstreeti zažívají svoji druhou vlnu velké slávy, popularity. NSYNC, ty jsou bohužel někde, nevím, na houbách. Funguje asi jenom Justin Timberlake, co si budem. Každopádně taky Sheryl Crow, anebo Laid Back. Tohle všechno za moment, tak buďte s námi. Hezký večer.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Já jsem nevinnej.
10: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
11: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
12: Bacha, Benka.
11: Z vězeňského prostředí.
13: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
11: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
14: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
15: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
16: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
17: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
18: Mami, co když půjdem po škole ještě do Dinoparku? Od 4 je to za 100.
19: I pro mě?
18: Pro každýho.
20: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 16:00 vstup do Dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
18: A do zoo taky.
20: Dinopark. Žijeme dinosaury.
21: Porsche Plzeň.
22: Už víš, co mají v Porscheti?
23: V jakým Porscheti?
24: No přece v Porsche Plzeň.
23: Tak to mě zajímá, povídej.
24: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
23: No a?
24: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
23: Takže takovej skladovej výprodej.
24: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
25: Teď se fakt vyplatí přijet.
26: Porsche Plzeň.
27: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
28: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
29: Sudovi šrot, republice ocel.
30: Pozor,
0: Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. 5 minutek po 7:30 my pokračujeme dál, protože před námi je skvělá Alice Springs, dáme si její jízdu a taky nebudou chybět ani Two Unlimited a jejich No One. Já se těším strašně moc. Milovala jsem tuhle kapelu, vlastně oni občas, když se tady chystají takové ty devadesátky, jako máme plánovaný retro víkend od pátečních 15 hodin až do 18. hodiny nedělního večera, tak vy si užijete ty nejlepší hity devadesátek, milénia. Prostě užijeme si tuhle jízdu všichni společně. Já si teda dám takové volníčko, budou tady kolegové z Hitrádia 90. Můžete se těšit na legendy, jako je Markéta Rachmanová, Ivo Aláč, taky Vláďa Řepka a představíme vám takovou naši novou tvář Hitrádia 90. Boží Luci, takže opravdu to bude všechno boží. K tomu skvělé 90-kové hity jako teď. Alice Springs a za chvilku zmiňovaní Two Unlimited. Tak hezkou středu.

0: Unlimited No One. Za chviličku Bongo Bong, Manu Chao nebo The Calling a taky Alanis Morissette a Head Away s hitem I Miss You. Tohle všechno do 20. hodiny a my tady společně budeme až do 9. večerní.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek budou mými hosty magistra Eliška Bínová, ředitelka Mánesovy školy a Ondra, žák 9. třídy. V čem je Mánesovka výjimečná? Jak probíhá výuka v hodinu a půl dlouhých blocích? Jaké hodnoty učitelé studentům vštěpují? A proč jim žáci můžou tykat? A jak se studenti sami podílejí na výuce? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
3: Táto, co to je turbína?
4: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
3: No jasně.
4: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
3: A kdo je vyrábí?
4: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
5: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus s kanály Nova Sport, nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.nc.cz.
12: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
13: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
14: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
13: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
14: Cože?
13: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
19: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte!
9: 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: Renault Master od AutoCB. Makáč, který se bude líbit i tvé účetní. Renault Master se slevou 28%. Renault Master na úvěr s nulovým úrokem. Renault Master od AutoCB.
1: AutoCB. Autorizovaný prodej a servis vozů Renault. AutoCB. Renault v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Krásný dobrý večer, poslední společná hodinka před námi. Hit Radio stále s vámi, taky Lea. Dobrý večer a pokračujeme.

Vanessa May Destiny. My pokračujeme dál. Před námi další skvělé hity 80. 90. let až po milénium. Tak co říkáte třeba této pecce? Taková pohodička. Ela, Ela. Určitě znáte, tak volume doprava a pojďme si ten středeční večer užívat na vlnách těchto krásných melodií.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. 8:45 aktuální čas, ještě 45 minut vám budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co takhle božská Paula Abdul, anebo Aqua, Barbie Girl, pokud někdo máte nějaký hokej v okolí, tak ať nám napíše tady na 777-937-777 a nebude chybět ani divokej byl. Tohle ode mě za moment pro vás.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
3: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
2: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
4: Já jsem nevinný.
5: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
6: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
7: Bacha, Benka.
6: Z vězeňského prostředí.
8: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
6: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
9: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
10: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
11: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sandpack.com.
12: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
13: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
14: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
15: Sudovi šrot, republice ocel.
16: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Táto, co to je turbína?
1: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
0: No jasně.
1: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
0: A kdo je vyrábí?
1: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
2: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
2: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
3: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
4: Když mobily, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
1: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionů. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
8: CZ.

0: hotovosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
1: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
2: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Žádné streamy, žádné algoritmy. To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
4: Zlepši si náladu.

0: Táto, co to je turbína?
1: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
0: No jasně.
1: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
0: A kdo je vyrábí?
1: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
2: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
3: Milí Klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
7: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
8: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
7: A k tomu spousta dalšího čtení.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky
13: CZ. Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.

0: 1. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
1: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
2: Sudovi šrot, republice ocel.
3: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
10: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
11: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
12: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.

0: Kraviny.
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Porsche Plzeň.
6: Dobrý den.
5: Je Škodovka vaše srdcovka?
6: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
5: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
6: Přijďte, vyberte si a odejďte v nové spolehlivé Škodovce.
5: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
7: Porsche Plzeň.
6: Porsche-Plzeň.cz.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
1: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
4: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM+.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
0: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz. Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zkusil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepoučí.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
2: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
1: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
3: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
2: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
3: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
4: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.

Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz